tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Radio Kontakt.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Náplně hned.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Basta.
1: Hit Radio Kontakt.
2: V Nerubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Radio.
1: War würzig zum 400 Messias.

0: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
1: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
0: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: Tiskru levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa vyrábí stále více šetrné elektřiny. V prvním čtvrtletí pocházelo z obnovitelných zdrojů už téměř 46% elektřiny vyrobené v Evropské unii. Podíl zelené energie tak meziročně opět vzrostl. Lídrem je Dánsko, které většinu elektřiny vyrábí právě z obnovitelných zdrojů. Na opačném konci žebříčku skončilo Česko, které je v Evropské unii poslední. Ebola v Kongu dál nabírá na síle, počet potvrzených případů už překročil 1400 a nemoci podlehlo nejméně 440 lidí. Epidemie se během 7 týdnů rozšířila do 3 provincií na severovýchodě země. Úřady se navíc obávají, že nákaza pronikne i do dalších oblastí a za hranice státu. Pro variantu viru, která epidemii způsobila, zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Američané jsou v 8. finále světového šampionátu. Domácí výběr porazil Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postoupil mezi 16 nejlepších týmů. Spojené státy vyhrály zápas play-off mistrovství světa teprve podruhé ve své historii. Do další fáze turnaje tak postoupily všechny 3 pořadatelské země USA, Kanada i Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Jablonec nad Nisou má konkrétní plán, jak v příštích 3 letech posílit svou odolnost vůči dopadům změny klimatu. Zastupitelstvo města schválilo akční plán klimatické koncepce do roku 2028. Jde o plán, který ovlivní podobu veřejných prostranství, hospodaření s vodou, energetickou soběstačnost města i kvalitu života obyvatel. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, k večeru pak bude oblačnosti přibývat a místy se můžou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 21 až 25 stupni.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
12: Dobré ráno, krásné ráno. S vámi tady Lea a David, startujeme další den společně na Hitrádiu, čtvrteční snídaně šampionů s datem 2. července. Tak jestli už máte kafe v ruce, gratulace veliká, jste oficiálně připraveni fungovat. A jestli ho ještě nemáte, tak držíme palce, protože dnešní ráno bude možná trošku na vlastní pohon. Čeká vás dobrá nálada, vaše oblíbená muzika, trošku smíchu a taky my dva, kteří se budeme snažit probudit nejen vás, ale občas i sami sebe. It's my life, Bon Jovi, a startujeme právě teď. Hezké ráno.
8: Hit Radio Kontakt.

0: Erotika, zkouším žít. 6 hodin 10 minutek, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaní šampionů. Hezké dobré ráno vám přeje Lea a David. No a my se hned takhle z rána společně mrkneme na fotbal a schválně, co si o tom myslíte. Protože Argentina zakázala vstup na mistrovství světa ve fotbale 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty.
1: Tak prostě zákon, když pokud ty nestačí, musí šáhnout na to, co muži opravdu mají rádi, na čem jim záleží.
0: Je to tak, prý pokud se neumí postarat o své závazky a nemají prostě na šampionátu absolutně co dělat, já si myslím, že je to správně, protože jak jim nejvíce ublížit? Tím, co mají rádi a tím, co milují.
1: Přesně tak,
0: co
1: prostě šáneš jim na fotbal.
0: Přesně tak, fotbal je výsada, ne lidské právo, takže pokud mají na pivo letenku, ale jejich dítě nemá kroužky, no, tak prostě zakázat fotbal, takhle to tam funguje. Takže dámy, kolikrát jste třeba slyšeli výmluvu, teď nemám, pošlu ti to příští měsíc, a pak jste ho viděli na fotkách z drahé chaty, nebo s novým autem, nebo někde na dovči. Dejte klidně vědět a my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Bob Sinclair, ale ještě teď Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hezké dobré ráno.

0: Strašně dobré ráno, takhle chutná léto ze čtvrteční snídaně šampionů, typický letní song, opalovačky, koupačky, slíkačky, Bob Sinclair. Ale my se pojďme podívat, čím je dnešní den výjimečný. Dnes totiž slaví svátek, pozor na video, všichni emřáci, ufouni, E.T., no, Michal David, Marťani a ta neskutečně otravná zelená potvora z toho internetového obchodu, protože dnes je světový den UFO.
1: Aha, no. Tak já k tomu nemám co říct, protože jsem ještě žádný neviděl.
0: Já teda taky ne, kromě toho E.T. volá domů. Každopádně, jestli nějakého znáte, tak mu koukejte dneska potřást chapadlem, tykadlem, žlázou, nebo prostě nějakým výčnělkem, kterým se dá potřást. A nás by zajímalo, jestli naši posluchači věří, jestli jsme ve vesmíru sami, anebo ne.
1: Schválně nám dejte vědět.
0: 777-937-777, co si myslíš ty?
1: No já si myslím, že jsme sami.
0: Jo? Já tak
1: nebo aspoň to doufám, teda popravdě.
0: Hele, to se dozvíme, uvidíme, jak jsou na tom naši posluchači. Teď se mrkneme na cesty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
2: A poprvé v Příbrami.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na Teplicku v Duchcově, v Teplické ulici u křižovatky s ulicí Družby probíhá rekonstrukce chodníku.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Legendary, čtvrteční snídaně šampionu, hezké dobré ráno a taky ten správný čas dát si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat pět českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíčková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. V Biláně ukradli z luxusní restaurace vína za téměř 7 milionů korun. Dvojice zlodějů, převlečená za stavební dělníky, vtrhla do podniku a během necelých 3 minut odnesla 19 lahví vzácného burgundského vína. Policie teď pátrá po pachateli i cenném lupu. Jubilejní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech odstartuje velkolepá dronová show. Festival láká i na širší červený koberec před hotelem Thermal. Ceny vstupenek zůstávají stejné jako loni. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun.
0: A taky tam přijede jedna z hlavních hvězd.
2: No tak to mě zajímá.
0: Moje maličkost.
2: Nekecej.
0: Já tam jedu poprvý zpívat, což Aha. je vlastně skvělý, krásná příležitost, ale taky se projdu pomole na jedné z největších přehlídek, která bude v neděli od 17 hodin a já, která nenosí podpatky a která má ženské tvary, jdu módní přehlídku.
2: No tak jestli doteď nebyl důvod tam vyrazit, tak teď už určitě je.
0: Tohle bude nezapomenutelné. Hezké ráno.

0: Činnašky, selhání, posloucháte Hit Radio, hezké dobré ráno, léto v plném proudu. Většina z nás v režimu offline, užívání si prázdnin, dovolených. Tak co byste, kamarádi, řekli tomu, že byste s námi lovili moderní bobříky? Davide, pamatuješ třeba, jak se na táborech lovili bobříky hladu, mlčení a tak dále?
1: No jasná věc, tak jsem právě zvědavej, co moderního máme pro naše posluchače teď my.
0: No totiž dneska frčí úplně jiné zkoušky sebeovládání. Zkusit si třeba offline bobříka. Mm-hmm. Nebo bobříka pomalého hladu, to znamená týden bez fast foodu, žádný hranolky, žádný hambáče, křidílka a podobně. A nebo třeba co bobřík bez mobilu.
1: To jsou teda náročnější bobříky, než si je teda pamatuju z dětství.
0: Tam to bylo jednoduchý, že? Já bych třeba se to strašně ráda naučila a chtěla bych mít bobříka bez sociálních sítí.
1: Tak schválně, můžeš si dát výzvu pro příští týden.
0: Dám si takovou challenge, to si pak povíme. A jakýho bobříka byste si dali vy, popřemýšlejte, klidně nám o tom dejte vědět. My se mrkneme na cesty a dáme si další skvělou muziku. Hezké dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce, pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tahické léto v Aquapals Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapals Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
9: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: 21 Pilots. Lord. Dennis Wims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Nově u Jablonce nad Nisou v Ještěcké ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Co byste řekli, kamarádi, takové příjemné, osvobozující terapii venkem? Protože přesně tohle tady pro vás teď máme. Naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali vám všem takzvanou terapii venkem, vy už to určitě znáte, tak my po vás chceme, abyste nám psali takové ty vzpomínky na dobu, kdy jste chodili rádi ven, kdy jste něco prožili, zažili, a tenhle týden chceme po vás historky na téma nejlepší výlet, bacha, v nejhorším počasí, jo? Což jsou takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme, a ty nám píšete na web hitradio.cz, stejně tak, jako to udělala Lenka. A dnešní příběh zní: zdolání nejvyššího vrcholu Západních Tater Bystré. Výlet prověřil naši připravenost i vztah. Vystřídalo se tam čtveroročních období, léto na vrcholu vystřídala sněhová vánice, vánici větrná bouře s vysokými srážkami, které rozvodnily neškodný potůček. Ten jsme překonali polonazí za pomoci hozených trekových holí jednoho Slováka, ať nás nestrhne prout a jednoho Poláka. To se nám kouká i rýmuje. Vrátit se na vrchol nepřipadalo v úvahu, naštěstí běžně potok rozvodněný nebývá, kameny neklouzaly, pocitově mi ledová voda rvala nechty, kůži zaživa. Po překonání euforie, objímání, moře lásky a vděčnosti, až z toho i pršet přestalo, a za zhruba 15 minut našeho odpočinku a pikniku nás dohnal jiný pár. Jejich způsob překonání ledové vody byl epický, svoji partnerku přenesl pán v náručí a obětoval se i s oblečením. Na můj významný pohled o důkazu hrdinství a nehynoucí lásky mi manžel sdělil, že dolů to mají ještě 8 kilometrů a budu mu muset příští 14 dní utírat sople a vařit čaj, že bych o to nestála. Tak přesně takovýhle příběh nám poslala posluchačka Lenka, tak Leni, budeme držet palce, protože my vylosujeme zítra někoho z vás a ten dotyčný dostane voucher v hodnotě 7000 korun na for camping, na nákup produktů značky Saleva. Tak to se vyplatí, ne? Tak nám pište vaše příběhy, kdo to ještě neudělal, máte jedinečnou možnost, www.hitradio.cz, a těšíme se na ty vaše historky.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší for camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: společná hodinka za námi, další před námi, mrkneme na zprávy a pokračujeme. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek rozpočtu se dál prohlubuje. Na konci června dosáhl deficit státního rozpočtu 183 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší červnový výsledek od vzniku České republiky. Loni byl schodek ve stejnou dobu o zhruba 30 miliard nižší. Státu sice rostly příjmy, výdaje ale stoupaly ještě rychleji. Bouřky napáchaly škody po celém Česku, silný vítr lámal stromy, zatopil některé ulice a komplikoval železniční dopravu. Bez elektřiny se dočasně ocitly desítky tisíc domácností. Odpoledne byly nejnebezpečnější bouřky v Beskydech, na severní Moravě a ve Slezsku. V nemocnici navíc zůstává 5 dětí a 1 dospělý, které na táboře zasáhl blesk. Dovolená autem letos vyjde dráž, miliony Čechů po začátku prázdnin vyrážejí k moři, nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Řidiči ale musí počítat s vyššími cenami pohonných hmot. Za zdražením stojí konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ovlivnil ceny ropy na světových trzích. Cesta na jih Evropy tak letos může rodinné rozpočty zatížit víc než v minulých letech. Například v Chorvatsku je nafta o 6 korun dražší. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Hralsko na Českolipsku uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 MW plánuje postavit Liberecký kraj na bývalém vojenském letišti Hradčany. Lidem z okolí se to ale nelíbí. Pro kraj ale referendum závazné nebude. Bude tak na krajských zastupitelích, jestli budou na výsledek brát při svém rozhodování ohled. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Bude většinou polojasno, k večeru pak více oblačnosti a možnost přehánek.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Hit Radio.
0: Dobré prázdninové ráno, je pár minutek po 7, venku je léto v plném proudu, někdo už vyráží na dovču, někdo do práce, někdo si právě užívá ten krásný pocit, že vlastně nemusí vůbec do školy, což je skvělý. Tak ať už máte před sebou pracovní den, výlet nebo jen takové to pomalejší letní ráno, tak my jsme rádi, že ho trávíte s námi. S vámi Lea a David, no a máme pro vás porci skvělé muziky, letní pohody, dobré nálady a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Teď už Jonas Blue, Jack a Ryan. Hezké ráno.
1: Hit Radio Kontakt.
10: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tohle se hodně povedlo, to máme rádi. Vy to rádi posloucháte, s vámi Hit Radio, snídaně šampionů. Hezké, dobré ráno. A společně teď vyrazíme do St. Louis. Prosím vás, v St. Louis se totiž zbouřili vězni, protože nebyli spokojeni s kvalitou přístupu k Wi-Fi a nedostatečným časem mimo cely.
1: Já jsem byl v šoku, že vůbec mají vězni přístup na internet.
0: Teda. Že jo? Já si taky říkám, pane bože, jako jak se ta doba mění, protože dřív se ve vězení bojovalo o cigarety nebo o to, kdo má třeba delší vycházku na dvoře.
1: A dneska si vězni budou vybírat vězení podle toho, jak tam je rychle internet. To jsme to dotáhli.
0: Dneska je to právě o tom stabilním signálu, která je drží v klidu při smyslech, že jo? Je to bizární, ale vlastně možná na druhou stranu bychom to mohli trošku pochopit, protože zkusme si my doma vypnout Wi-Fi na 23 hodin a uvidíme, jak rychle se náš partner, partnerka, my sami začneme bouřit, že jo?
1: Lepší být za mřížema s internetem asi.
0: Pojďme radši k muzice, tady nám to všechno perfektně šlape. Wreck-n-Bowman anebo Dua Lipa Houdini právě teď. Hezké čtvrteční ráno.

0: dobré ráno, 8:02, aktuální čas, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů, s vámi Lea. A představte si, že světem se šíří nový trend a jmenuje se bromance, což vlastně znamená, že i striktně heterosexuální muži tráví čas raději se svým chlapským parťákem než s partnerkou. U nás holek je to asi normální, takový běžný, že jo, my jsme takový prostě holčičí, ale jak tak koukám, tak bromance asi letí a frčí, je to nový trend. Přátelský vztah s mužem je údajně naplňuje a žádné ženy, nebo nedej bože, dlouhodobé vztahy s ženami nechtějí a nepotřebují. Zajímavý. Podle mě to budou hlavně takoví ti, kteří pořád ještě bydlí u maminky, co?
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili uzavírku. Na Děčínsku, v Jiříkovicích, ve Filipovské ulici probíhá oprava železničního mostu. Komunikace je neprůjezdná.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Luis Capaldi, Survive, čtvrteční snídaně šampionů, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Ještě předtím, než si dáme rychlou pětku, kam můžete psát, chci soutěžit, je tady ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Naomi Osaka na Wimbledonu zaujala ještě dřív, než odehrála první míček. Japonská tenistka dorazila na kurt v bílém kimonu, kterým zároveň splnila přísný wimbledonský dress code a vzdala hold své kultuře. Její nástup okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků i médií. Stát letos vybral na daních zhruba 790 miliard korun, meziročně o 5% více. Největším zdrojem příjmu zůstává DPH, které zaznamenalo i největší nárůst v absolutní částce. Přesně před 47 lety představila společnost Sony první Walkman a změnila způsob, jakým lidé poslouchají hudbu. Přenosný přehrávač měl dva sluchátkové výstupy, takže mohli poslouchat dva lidé najednou. Sony přitom původně očekávalo prodej jen 5000 kusů měsíčně, skutečný zájem byl ale 10x vyšší.
0: To je tak nádherná vzpomínka na Walkman. A když se zeptám svého 15-letého syna Niky, víš, co je to Walkman, tak mi tenkrát odpověděl, mami, to je nějaký chodící muž.
2: Jo, ten to takhle překládal. No zajímavostí je, že když my jsme byli malí a poslouchali jsme právě z Walkmanu nebo z Discmanu,
0: ano,
2: tak to byla úplná euforie. Člověk furt poslouchal ty stejné písnička, nebo hrálo se to. A dneska si můžeš vlastně pustit jakoukoliv hudbu světa chceš a už to prostě není takový.
0: Je to tak, mělo to svoje kouzlo, takže já dneska poprosím asi strejdu Google, aby mi našel nějaký bazár, kde si koupím Walkmana.
2: 47 let.
0: Rychlá pětka, chci soutěžit, pište právě teď. Dva vstupeny na Colors čekají na někoho z vás.

0: Dan Bárta, on mají head, hezké dobré ráno, 7:03. Je to rychlá pětka a my jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Na telefonu máme posluchačku Moniku, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Moni, odkud voláme?
2: Momentálně z Ostravy.
0: Prosím tě, stlum si nás tam trošku, ať tě dobře slyšíme. Máme tě s takovou ozvěnou.
2: Jo, už.
0: Teď to bude důležitý při těch odpovědích, protože my tady pro někoho z vás, možná to budeš právě ty, máme 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak jsi připravená, jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Řekni aspoň jedno zvíře, které žije v Austrálii.
2: Žirafa? Koala?
0: Tak, žirafa, koala, Davide, rozhodni. Co uznáme?
3: To asi uznám klidně.
0: Jo, dobře, tak jo. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Při kolika stupních vaří voda?
2: 100 stupňů?
0: Ano, výborně, pokračujeme.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká řeka protéká Egyptem?
2: Nil?
0: Ano, výborně.
2: Super.
0: Skvělý, pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva je na semaforu pro stůj?
2: Červená.
0: Výborně. A poslední otázka. Moniko, které zvíře nemá chobot?
2: Třeba pes.
0: Je to
2: jo,
0: tvoje. Ty tam máš nějaký fanklub, viď?
2: Ano, pracovní.
0: No tak chceme slyšet tu radost, 2 čtyřdenní vstupenky.
2: Chceme slyšet radost.
0: S kým vyrazíš?
2: Syna
0: vezmeš. Na Colors of Ostrava od Allegro, což je nejznámější nákupní platforma v Polsku.
2: Mm-hmm.
0: No tak máme radost, tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty vstupenky poslat.
2: A moc děkuju.
0: No není zač, ty jsi byla skvělá, my děkujeme tobě.
2: Děkujem.
0: Měj si krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Přátelé, nevojte, zítra budeme pro někoho z vás mít další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak buďte s námi.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Lea a David. Hezké dobré ráno. Máme tady příběh, který napsal sám život. Možná citlivější povahy si teď zacpou uši, ty nejcitlivější pak už možná na furt. Protože co se nestalo, jo? V Arkansasu vytáhli klukovi z ucha 10-centimetrovou stonožku.
1: Pane,
0: to nechcete. Prostě mu tam lezl, když spal. A já myslím, že si dneska půjdu koupit asi nějaké klapky na uši, na nos a vůbec na všechny důležité otvory, protože mě opravdu čeká za 14 dní spaní pod širákem na 2 dny. Tak se docela bojím, co mi tam...
1: Jsem zvědavý, co vytáhnou z tebe teda.
0: Radši nebudem komentovat.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
7: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: a zeleně počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: 7 hodin 51 minut a na světě další malý velký genius. Belgický chlapec totiž dokončil už v 8 letech. Slyšíte správně, v 8 letech střední školu, někomu z nás to trvá třeba do 25, co si budem do 30, a po prázdninách nastoupí na univerzitu. Chápeš to, Davide? V 8 letech dokončit střední?
1: No, nedokážu si to dost dobře představit, když si vzpomenu na sebe v 8 letech, tak to ještě teda určitě na střední nebylo. Každopádně podle mě ta střední škola je spíš o tom najít si kamarády na celý život. A jestli on je to, to má celý takhle v takhle zrychleném režimu, nevím, jestli to je úplně dobře.
0: Co bude dělat potom v pubertě? To už bude myslet na důchod asi. Každopádně jmenuje se Laurent a má podle rodičů IQ 145 a střední školu stihl za 2 roky. A dokonce chlapec se navíc vyjádřil, že jeho oblíbeným předmětem byla matematika.
1: Zajímavý. Tak no. Podle rodičů mám, ale já teda taky mnohem vyšší IQ, než ve skutečnosti mám. Takže tady tu hodnotu bych úplně nebral vážně. 145.
0: Já znám jenom takový to, jak se říká, máš IQ houpacího koně.
1: Co jsi říkali tobě, jo?
0: Asi jo, když jsem byla malá, proto dělám rádiu. Každopádně, přátelé, hezké dobré ráno, posíláme další skvělou muziku. Tohle rozhodně v našem playlistu nemůže chybět. Je léto, 2. červenec, 4. ráno. Mějte parádní den a díky, že posloucháte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na dětské tábory vyrážejí i hygienici. V Libereckém a Královéhradeckém kraji začaly kontroly letních táborů. Zaměří se hlavně na kvalitu stravování, pitnou vodu a celkové hygienické podmínky. Jen v těchto dvou krajích se během prázdnin vystřídá více než 13 000 dětí. Úřady chtějí zajistit, aby prožili léto bezpečně a bez zdravotních komplikací. Ebola v Kongu se šíří alarmujícím tempem. Počet nakažených už překročil 1400 a nemoc si podlehlo nejméně 440 lidí. Jen během jediného dne přibyly desítky nových případů i úmrtí. Epidemie se zatím šíří ve třech provinciích, hrozí ale její rozšíření do dalších oblastí. Experti varují, že by mohlo jít o jednu z nejhorších epidemií eboli v historii. Tropické peklo v Česku končí. Po rekordně teplém víkendu dorazila studená fronta, která přinese citelné ochlazení. Teploty se v dalších dnech vrátí na hodnoty běžné pro léto. Přibude také oblačnosti a častější budou přehánky i déšť. Na začátku příštího týdne se navíc může ještě o něco ochladit. A teď už pojďme do regionu.
7: Jablonec nad Nisou má konkrétní plán, jak v příštích třech letech posílit svou odolnost vůči dopadům změny klimatu. Zastupitelstvo města schválilo akční plán klimatické koncepce do roku 2028. Jde o plán, který ovlivní podobu veřejných prostranství, hospodaření s vodou, energetickou soběstačnost města i kvalitu života obyvatel. Na severu Čech bude dneska většinou polojasno, k večeru pak bude oblačnosti přibývat a místy se můžou objevit taky přehánky. Nejvyšší teploty dneska naměříme mezi 21 až 25 stupni.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
8: Hezké dobré ráno, 2:08, pokračujeme, nezastavujeme, jedeme dál, před námi spousty skvělých hitů, dobrá nálada, pozitivní energie, je čtvrtek, pro nás pracující je to takový malý pátek, víte co, hoďte dneska práci za hlavu, užívejte si té pohody, venku příjemně, báječně, léto v plném proudu, k tomu skvělá muzika, co víc si přát, jsme Hit Radio.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Po 8. hezké dobré ráno a Česko dál hledá trenéra fotbalové reprezentace. Otázka je, kde najde statečného frajera, který to vezme po propadáku na mistrovství světa a s takovou vlastně pořádně blbou náladou v týmu, že Davide?
1: No je to tak, navíc těch trenérů samozřejmě není úplně neomezené množství. Nabízí se otázka, jestli nejít za nějakým zahraničním trenérem, ale na toho údajně nejsou peníze. Takže uvidíme, jak to nakonec dopadne.
0: Já si myslím, že možná všichni zkušení trenéři jsou teď zalezlí doma ve sklepě, aby je třeba fotbalová asociace České republiky nenašla.
1: A naopak, ty, co tomu nejvíc rozumí, jsou v hospodě u piva, že jo?
0: Přesně tak, zvednou tuhle přichorejku z 50 milionářů, to vyžaduje někoho, kdo má prostě charisma i za tři generály. Manažery, ne?
1: Tak uvidíme, kdo to bude.
0: Tak držíme palce a jdeme hrát další skvělou muziku. Mějte hezký čtvrtek. I took the long road across the ocean.

0: Daša Austin, hezké dobré ráno, minutku po čtvrt na devět, posloucháte čtvrteční snídaní šampionů s vámi Lea a David. A taky je tu teď informace, která nás bude hodně, ale hodně zajímat. Protože, přátelé, kamarádi, pokud chcete větší výplatu, sexujte alespoň dvakrát týdně.
1: Aha.
0: No fakt. Podle řeckého výzkumu ti, kteří souloží dvakrát až třikrát týdně, tak vydělávají v průměru o 4,5% více než ti, co se milují méně často.
1: Úplně vidím ty pohledy na kolegy, který budou víc než my. Říkáte si, že jako je ďábel, jo?
0: Mě teď hlava jako počítá, víš? Okolik vlastně vyděláváme více nebo méně. Prostě jsme prý celkově spokojenější a dokonce podáváme lepší výkony v práci. Tak já bych řekla, že je to možná i takový další téma k zamyšlení pro naše šéfy, aby se nám potom neplížili těmi kanclíky, nepřisypávali do kafe afrodiziaka, anebo rovnou drcenou Viagru.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
9: Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v plynulosti v Liberci v Husově ulici, u křižovatky s ulicí v Úvoze počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Leony Faded Love, hraní update s Davidem právě teď.
1: Hraní update.
2: Ve Wimbledonu bude dnes o postup do třetího kola bojovat 5 českých tenistů. Na kurtech All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Čeští fanoušci tak budou mít v Londýně opět velmi početné zastoupení. Donald Trump podle finančního přiznání vydělal v prvním roce po návratu do Bílého domu nejméně 2 miliardy dolarů. To je v přepočtu zhruba 46 miliard korun a výrazně více než o rok dříve. A to především obchodováním s kryptoměnami. Změnu práce letos zvažovala více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem jsou podle průzkumu peníze. Na nespokojené finanční podmínky si stěžuje více než polovina lidí. Dalšími častými důvody jsou špatná atmosféra na pracovišti a nespokojenost s vedením firmy.
0: Jo, to se asi děje, já to slýchávám i ve svém okolí, ale pokud jde třeba o nás dva, tak poslouchají i naši šéfové, majitelé, kolegové, tak my to tady milujeme, protože rádio je láska.
2: Hele, finančně super, skvělá atmosféra na pracovišti a spokojenost s vedením firmy.
0: Takže prosím vás, pokud nejste spokojení, pojďte dělat k nám do rádia. Troška toho roku, Nirvana právě teď. Mějte hezký čtvrtek a díky, že jste s námi.

0: Ram, pam, pam, hezké dobré ráno, 8 hodin 37 minut s vámi Lea, čtvrteční snídaně šampionů. Představte si, že Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede až 45% párů, říkají to jakýsi
1: vědci.
0: Jo, tak kdo ví, jak to je, ale pojďme se tím teda řídit, protože úplně nejhůř vlastně jsou na tom Španělé, takže jsme vlastně docela dopadli ještě dobře. Ve Španělsku se totiž rozpadne 85% manželství, takže to je vlastně dobrý výsledek, protože to znamená, že nadpoloviční většina lidí má pořád svatou trpělivost. Dokonce ve Španělsku, tam se dá vlastně považovat házení kyticí za házení takovou časovou bombou, co si budem, nebo časovanou bombou, ne časovou. Ale ať máme taky hezké story, tak chceme slyšet vaše hezké příběhy. Jak vám to s ex-partnerem po rozvodu hezky klape? Já si myslím, že já jsem toho i takovým ukazem, důkazem, protože my jsme rozvedeni asi 14 let, ale jako rodiče našeho syna fungujeme skvěle a myslím si, že nejsem sama, protože i ve svém okolí mám pár přátel, kteří po rozvodu si snad rozumí ještě lépe, ale hlavně po té kamarádské a rodičovské stránce. Tak dejte vědět a my za chvilku budeme mluvit o té největší svatbě tohoto roku, která 100% dobře dopadne. Počkejte si na to. A teď si pojďme hodit trošku bokem doprava, bokem doleva, protože je léto, 2. červenec, opalovačky, koupačky, grilovačky, slíkačky, prostě užívání si toho léta. Kaoma, Lambada. Třeba kdybyste chtěli slyšet tyhle songy 90. let, dejte si naše Hit Radio 90, protože já osobně ho miluju. Naladíte přes web nebo aplikaci Radia CZ a taky v dabovém vysílání v autech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chudaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio.

0: A teď ta svatba, o které jsem mluvila. Taylor Swift se nejspíš zítra vdává. Veselkama se má konat v New Yorku v Madison Square Garden a už teď vypadá jako taková velká kombinace Super Bowlu. Met Gala a únikové hry pro novináře, o tom žádná. A protože je to Taylor, tak fanoušci neřeší jen šaty a hosty, ale dokonce analyzují bedny s dekoracemi, barvu koberce a jestli vlastně zrcadlová koule není takový ten odkaz na její nový song. Normální svatba má harmonogram, co si budem povídat, ale Taylorina svatba je prostě jedno velké veřejné tajemství. Oficiálně, ale nikdo nic neví. Jen to, že nám pozvánka na Hit Radio pořád ještě nepřišla a jsem tak trošku zvědavá, jak nás tam tak narychlo dostanou. Každopádně, jestli se to uskuteční, držíme palce, je to svatba roku, tak ať to vydrží co nejdýl.
1: Hit Radio Kontakt.

Zion, Sia, Dusk Till Down, Hit Radio a náš společný čas je pomalinku u konce, takže děkuju za veškerou vaši aktivitu, byli jste naprosto skvělí. Zítra zase v 6 hodin ráno na značkách, máme toho pro vás připraveno spousty, pokud možno zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. O zábavu postaráno, o skvělou muziku, pozitivní energii, však už to znáte. Díky za to, že vás máme a zítra čau. Ode mě ještě Topic a taky Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Já doufám, že vy budete mít jenom krásné sny. Přejte si něco hezkého, ono se to určitě splní. A hlavně užívejte si toho dnešního dne. A zítra, čau!

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Jablonecku v Plavech. Tady nabouralo osobní auto do svodidel. Na místě je policie, tak projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky na trase z Turnova na Liberec. U Jiřmanic leží na vozovce bedna. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Turnov si po roce chce vzít další úvěr. Loni si radnice půjčila 150 milionů korun a nyní chce získat dalších 100 milionů. Novou půjčku s desetiletou splatností potřebuje město na financování investičních akcí v příštím roce. Peníze jsou potřeba například na dofinancování sportovní haly nebo koupy areálu Preciozy na Koňském trhu. Premiér Babiš a ministr Havlíček dnes budou jednat se zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Tématem bude větší podpora firem ze strany státních institucí. Česko-ukrajinská obchodní a průmyslová komora chce, aby ministerstvo průmyslu zorganizovalo i podnikatelskou misi na Ukrajinu. Státy Evropské unie vyrobily 45% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Je to objem za první čtvrtletí a meziročně to představuje nárůst o skoro 2,5%. Podle unijního statistického úřadu Eurostat je v čele Dánsko. Česko je na poslední příčce tabulky.
5: Fotbalový servis.
7: Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále. Africký tým přitom vedl až do 86. minuty o 2 branky. Dál jde i Anglie, která otočila zápas s Kongem a vyhrála 2-1. V osmifinále pak jsou i Spojené státy po výhře 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Po Kanadě a Mexiku tak postoupila do osmifinále i třetí pořadatelská země. Na severu Čech se teploty aktuálně pohybují mezi 16 až 20 stupni. Dneska bude skoro jasno až polojasno, k večeru pak více oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 22 až 26 stupni.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný čtvrtek už celému severu přeje Sylvie Válková. Tak jak se dneska máte? Jak se vstávalo? Já doufám, že u vás je všechno v cajku. My spolu teď startujeme společný 3 hodinky plný hudby a protože se nám má o víkendu trochu zkazit počasí, mám pro vás taky pár nápadů na výlet, kde nezmoknete. Mrkneme na to za chvilku, nejdřív ale hity. Na úvod si dáme Linkiny. Krásný dopoledne.

Wow, skvělý způsob, jak si rozjet čtvrteční dopoledne. Kamarádi, koukám tady na předpověď počasí. Do konce týdne i o víkendu nás čekají teploty okolo 20 a k tomu bouřky a přeháníky, což ano, někoho to může zamrzet, že nebude žádná koupačka, ale já si myslím, že bychom mohli tohle počasí využít. Nebude ani takový vedro, takže ideální stav vyrazit někam na výlet a že těch možností u nás na severu máme hodně. Hrady a zámky, muzea, galerie nebo sklárny, tohle všechno se nabízí, takže i ten prodloužený sváteční víkend může být plný skvělých zážitků. Kam a na jaký konkrétní akce budeme moct dorazit, to vám prozradím už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte a do té doby pošlu třeba velkou českou srdeční záležitost Divokej byl a plakala. Tady to je.

0: chutní pečka, kterou jste si v ideálním případě vychutnali pořádně na hlas Liam Payne, Rita Ora a For You. Ano, tohle skutečně bylo jen a jen pro vás. No a k tomu taky přidám ty slibovaný tipy a nápady na víkendový výlety, takže co nás tady na severu Čech čeká? Hrozně zajímavá akce bude v sobotu na hradě Grabštejn u Hrádku nad Nisou. Bude tady den otevřených dveří Centra vojenské kinologie. Uvidíte ukázky práce vojenských psů, veterinární muzeum nebo techniku a vybavení, takže to rozhodně bude skvělá podívaná. V sobotu se taky můžeme vydat do libereckého podzemí, opět se bude konat komentovaná prohlídka krytu civilní obrany. Provede vás tudy známý odborník na podzemí, takže i tady to rozhodně bude stát za to. No a nebo doražte na Bezděs, tady se o prodlouženém víkendu v sobotu, v neděli i v pondělí budou konat hradní slavnosti. Budou tady šermíři, historická hudba, ukázky středověkých zbraní. Mrknout budete moc taky do mincovny nebo zbrojnice. No, za mě ideální plán na to, kde si užít víkend a jak dětem zpestřit letní prázdniny. Za malou chvilku mrknem taky na hrad Valdštejn, tady mají zajímavou novinku, kterou ocení určitě i všichni turisti. Teď už si ale pojďme dát další nálož té nejlepší hudby. Už za okamžik posílám třeba tohle. To je Ella Henderson a Rudimental na dobití baterek, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 na Pražském Chodově za 9 741 220 korun. Rodinný dům v Bačkovicích u Třebíče za 1 990 000. Byt 4+1 v Myslejovicích u Prostějova za 4 472 000. Rodinný dům ve Vrbčanech u Kolína za 2 990 000. A rodinný dům v Hradci Králové za 5 milionů korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

doslova energie na druhou. To je definice hitu Elbaj, který se nám prohnal éterem Hit Rádia Kontakt. My tady spolu dneska probíráme, kam budeme moct vyrazit o prodlouženém víkendu. Trochu se nám ochladilo, takže bych se vůbec nedivila, kdyby vás to táhlo na nějaký ty hrady a zámky. A my se u jednoho hradu taky ještě na chvilku zastavíme, konkrétně u hradu Valštejn, kousek od Turnova. Kamarádi, jestli sem vyrazíte, určitě omrkněte z brusu novej kafestánek na prvním nádvoří. Nejenom, že odsud je naprosto nádherný výhled na skály Českého ráje, ale překvapí vás taky názvy samotných nápojů. Budete si tady moct dát třeba Valštejnovu vzpruhu nebo lok černého rytíře. Tohle je boží. Najednou má člověk na to kafe větší chuť, když se to jmenuje takhle originálně. Jak by se asi jmenovalo vaše pracovní kafe? Dvojitý smrťák. Nebo třeba elixír života. No, dalo by se vymýšlet do aleluja. Každopádně, jestli se chystáte na hrad Valštejn, skočte si i na tu Valštejnovou spruhu a pokochejte se výhledem, bude to skvělý. My už teď ale zase trochu popojedem, před námi jsou Green Day a nádherná záležitost Wake Me Up When September Ends.

0: a blízko, tenhle hit se za mě hodně povedl. Takhle skvěle my hrajeme pro celý sever Čech. A ať jste kdekoliv, doma, v práci nebo na cestách, s naším playlistem budete mít ten den ještě o něco hezčí. Takže já už vám tady chystám další společnost na příští minuty, tak co si dáme? Budu pro vás mít jeden nádherný song o věčný lásce od Coldplay a BTS. A u lásky zůstaneme i potom, tentokrát ale úplně změníme rytmus. Shouse a Love Tonight, k tomu přidám taky Lady Gagu nebo Tones and I. Tohle všechno k vám posílám už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte a krásnej čtvrtek.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý Balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a Balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností. A svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: razítka a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči nohu z plynu sundejte, na trase z Děčína směrem na Nový Bor, na úrovni okrouhlé stojí odstavené osobní auto, tak bacha na to. No a opatrně projíždějte taky na trase z Mladé Boleslavy na Českou Lípu, u Jestřebí budou dneska v pravém pruhu probíhat práce údržby, tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Kvůli rekonstrukci mostu na silnici 35 v Liberci bude o víkendu znovu zavřená okružní křižovatka Sněhulák, a to od pátku 3. do pondělí 6. července, vždy v nočních hodinách od 6 večer do 8 ráno. Kruháč do Londýnské zůstane po celou dobu průjezdný. Vědci zahajují rozsáhlé mapování ryb na Krušnohorsku. Jak budou tato měření probíhat, popíše za Biologické centrum Akademie věd Daniela Procházková.
7: Během terénních prací budou vědci u každé ulovené ryby určovat druh, budou je šetrně měřit a vážit. U části pstruhů obecných budou dělat detailní parazitologické vyšetření a u dalších odeberou malou část ploutve nebo vzorek slizu pro genetické analýzy.
6: Současně budou sledovat základní parametry kvality vody a nainstalují i zařízení pro dlouhodobé měření teploty. Na Liberecké výšině to v sobotu bude žít tancem. Na sluneční terase to rozjede profesionální taneční pár a zatančit si budete samozřejmě moci i vy. K dispozici bude otevřený bufet s širokým výběrem nápojů a těšit se můžete i na šťavnaté speciality z grilu. Přijďte si užít sobotní večer plný rytmů a dobré nálady na Liberecké výšině. Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupily do 3. kola Wimbledonu. Krejčíková zdolala nasazenou pětku Rusku Andrejevovou a utká se s Bartuňkovou, která porazila Krajanku Siňakovou. Muchová uspěla po výhře nad Číňankou Chang Shuai. V Rokytnici nad Jizerou je 18 stupňů, v Liberci 19 a v Děčíně 21. Dneska bude na severu Čech skoro jasno až polojasno, odpoledne místy i oblačno. Maximální teploty dneska mezi 22 až 26 stupni.
4: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet 10. dopolední. Silvie Válková stále s vámi a tady je něco, co vám rozproudí krev v žilách. Black Eyed Peas.

I, Sherry a Safe Tonight, 90-kovej megahit a velká srdcovka, kterou jsme za váma poslali, ať jste kdekoliv a děláte cokoliv. Kamarádi, dneska máme čtvrtek, to je v podstatě už malej pátek, já si myslím, že už se úplně v klidu můžeme začít připravovat na ten prodloužený víkend, který je před námi. V plném proudu už jsou taky letní prázdniny, takže co takhle něco podniknout s celou rodinkou. Mám pro vás další super tip na to, kam vyrazit. Tentokrát se spolu ale mrknem do Liberecký zoo. Ta si pro vás na léto připravila několik novinek. Budou tady probíhat komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat a dneska dokonce startuje nový benefiční projekt Yoga pro pandy. Takže doražte protáhnout si tělo pod vedením zkušené liberecké zooložky, protože tím nejen, že uděláte něco pro sebe, ale taky přispějete na ochranu pand červených ve volné přírodě. Takže to je tip od nás a jedeme dál. Dermot Kennedy, Power Over Me. To si dáme tady a teď. Krásný dopoledne.

0: JP Cooper, Astrid S, Sing It With Me. Absolutní nezbytnost, která má i v našem dopoledním playlistu svoje místo. Jaká je ale zase ta největší letní nezbytnost, o tom rozhodujete celý týden vy na našich sociálních sítích. Od pondělí nám tady jede tenhle hlasovací souboj a už jsme se dostali do samotného finále. Takže na jedné straně máme meloun a na druhé bazén. No, vybrali jste to perfektně. Já si myslím, že léto by ani bez jedné téhle věci nebylo kompletní. Já osobně bych se teda asi malinko víc přikláněla k bazénu, protože jako léto, koupačky, to je to, co většina z nás na létě miluje asi nejvíc. Ale to je jen můj názor. Nenechte se ovlivnit, rozhodněte to podle svýho gusta a letních potřeb. A my už zítra budeme vědět vítěze, tak šup šup na náš Facebook nebo Instagram, hlasujte pro toho vašeho favorita a já k tomu už za chvilku přihodím tenhle nestárnoucí summer hit. Sigma a Nobody to Love, ani nejsou potřeba třicítky na teploměrech. Jakmile hraje tohle, všichni ví, že je léto. Tuhle pecku posílám už za okamžik, tak na to určitě počkejte.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Hit Radio.
8: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio Kontakt.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

konec světa a my vás, kamarádi, zase vezmeme zpátky do doby, kdy jste mohli nosit trvalou džínový bundy nebo šustáky a přitom si z vás nikdo nedělal srandu. Ano, ano, sladký návrat do 80. a 90. zažijete jedině s naším večerním speciálem. Po 6. večer vám tady budeme servírovat ty největší oldies megahity a protože já třeba oldiesky miluju, tak mě hrozně baví si z toho večerního playlistu vytáhnout vždycky aspoň jeden megahit, který si spolu vychutnáme i v tomhle čase. Tak co to bude tentokrát? Klidně vsadím boty na to, že když se řeknou devadesátky, jedna z prvních kapel, kterou si vybavíte, jsou Cranberries. A já pro vás dneska mám jeden z jejich nejkrásnějších, ale zároveň nejsmutnějších hitů. Je to píseň o ztrátě a stesku, které sama Dolores zažívala, takže velmi, velmi osobní záležitost a za mě opravdu srdcovka s velkým S. When you're gone, posílám za váma, jdeme na to.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: dokola, tohle nám do toho čtvrtečního dopolka skvěle sedlo. Za chvilku už 10:45, tak pojďme mrknout taky na silnice. V Liberci nás o víkendu zase čekají nějaká ta omezení. To největší bude úplné uzavření okružní křižovatky Sněhulák. Ten bude zavřený celý prodloužený víkend vždy od 6 večer do 8 do rána. Takže jestli tudy o víkendu večer pojedete, myslete na to. No ale mám pro vás taky nějaký dobrý zprávy. Po 3 měsících skončilo dopravní omezení na kruhovém objezdu v Kunratické v Liberci, kde se budovala turbookružní křižovatka. A nebudu lhát, my jsme se tady i s kolegama tak jako bavili, jestli tenhle turbokruháč fakt pomůže zrychlit dopravu, nebo jestli to tady bude samá nehoda, protože já nevím, jak to máte vy, ale mně to aspoň z fotek přijde jako pořádný hlavolam. Ještě jsem tam tudy teda nejela, asi radši počkám, až se to trochu zajede. Nicméně, kdo jste turbokruháč v Kunratický už vyzkoušeli, pojďte mi dát klidně vědět, jaký z toho máte pocity. Jak to ale na silnicích vypadá teď, na to spolu mrkneme už za malou chvilku ve zprávách v 11. Do té doby ale další skvělá muzika. Shawn Mendes, Tommy Cash nebo Alex Warren, tohle všechno nás čeká už za okamžik, tak na to určitě počkejte a fajn čtvrtek.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s...
11: Náplně hned.
12: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
13: 21 Pilots. Lord. Dennis Wins, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní.

0: Před námi je rychlej pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na trase mezi Libercem a Frýdlantem. Na úrovni Dědřichova bourala dvě osobní auta. Na místě je policie, tak tudy projíždějte opatrně. No a nohu z plynu sundejte taky v Jablonci nad Nisou v ulici Slovenského národního povstání. Tady nabouralo nákladní auto do viaduktu a provoz je v místě omezený. Tak bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky Sichrov. Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
6: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Ralsko na Českolipsku uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 MW plánuje postavit Liberecký kraj na bývalém vojenském letišti Hradčany. Lidem z okolí se to ale nelíbí. Pro kraj referendum závazné nebude. Bude tak na krajských zastupitelích, jestli budou na výsledek brát při svém rozhodování ohled. Zatímco některá politická uskupení v Libereckém kraji už zahájila předvolební kampaň, řada politických subjektů na přípravě kandidátek stále pracuje. A to včetně vládních SPD a motoristů. Do voleb zbývá 99 dní. Na přípravu kandidátek mají strany a hnutí ještě zhruba měsíc. Podat je musí nejpozději v úterý 4. srpna. Stát v prvním pololetí vybral na daních přes 789 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Vyplývá to z dat, které zveřejnilo Ministerstvo financí. V policejní vazbě skončili muž se ženou, kteří vyšplhali na vrchol newyorského mrakodrapu Empire State Building. Tam rozvinuli transparent s nápisem o míru a lásce. Bez bezpečnostních lan balancovali na vrcholu antény, která se tyčí do výšky 443 metrů nad centrem Manhattanu. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 18 až 22 stupni. Odpoledne budou stoupat maximálně na 22 až 26 stupňů. Bude většinou polojasno, místy až oblačno.
5: Hit Radio Kontakt.
0: A poslední společná hodinka je před námi. Silvie Válková zdraví od mikrofonu a na úvod 11. mám pro vás Imagine Dragons.

0: Kontakt, je 11:45 a kamarádi, kdo už cítí, že fakt potřebuje ten prodloužený víkend? No jo, já vás slyším, tak se pojďme klidně už pomalu ladit na to volno a pojďme taky mrknout, kam vyrazit. Co rozhodně stojí za vidění, je nový fotopoint v Liberci s výhledem na Ještěd v rekreačním areálu Vesec. Ten byl teď nedávno slavnostně otevřen a je to boží. Co se mi taky strašně líbí, za tímhle fotopointem vlastně stojí student Aleš Vlček z Kateřinek. Tomu já říkám školní projekt. Skvělý. Naše školní projekty většinou byly jen nějaký odfláknutý PowerPointový prezentace, který zpravidla dělal jeden člověk a ostatní se s ním tak jako smezli. No a nikdy jsme se nedostali na takovej level, že bychom vytvořili vlastní fotopoint. Takže klobouk dolů. Ale mně je to jasný. Jestli nás teď poslouchá nějaký studentstvo, tak si říká, nemluv o škole, jsou prázdniny. To chápu, respektuju, takže jedeme dál a jedeme až do Vrchlabí s kapelou Činasky. Tady to je.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou,

0: Kesha Timber a Hit Radio Kontakt. Tohle je vaše kombinace pro ještě hezčí čtvrteční dopoledne. A my jdeme na fotbal. Kamarádi, fotbalový mistrovství je v plném proudu. My jsme se tady nedávno i bavili o tom, kdo si myslíte, že ho celý vyhraje. Těch tipů tady padlo spousta a já jsem teda doteď tak jako fanděla Francii, nicméně asi to změním. Protože co jsem se teď dozvěděla o Argentíně, to mě velmi příjemně překvapilo. Představte si, že Argentína zakázala vstup na mistrovství světa 13 tisícům mužů, kteří neplatí alimenty. Prý pokud se neumí postarat o své závazky, nemají na šampionátu co dělat. A za tohle my tleskáme, protože kdo má na pivo a letenku, má i na to, aby se postaral o svoje děti. To je jednoduchá matematika, takže Argentíno, smykáme klobouček. Já myslím, že jste si teď získali několik tisíc nových faninek. Teď už ale jdeme od fotbalu zpátky k hitům. Za malou chvilku pro vás budu mít třeba Nika Santose nebo duo David Guetta a Cedric Gervais.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
6: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
7: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
7: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Romeo Santos a Human Bean, tohle byla další skvělá společnost, kterou jsme vyslali k vám do práce, domů i na cesty. Česko je 18. na světě v pořadí rozvodovosti. Celkem se u nás rozvede 45% párů, což je teda docela děsivá statistika, ale oproti lídrovi tyhle tabulky jsme ještě slabý čajček. Tak schválně si teď tipněte, který národ je na tom úplně nejhůř. Kamarádi, jsou to Španělé. Tam se rozpadne až 85% všech manželství. To je šílený. Každopádně, není to tak dávno, co byli španělští muži vyhlášeni za nejkrásnější muže světa, ale tahle statistika o rozvodech jenom dokazuje, že na koukání dobrý. Ale jinak životní lásku a parťáka na celý život tady vůbec nebude lehký najít. No nic, pojďme radši zpátky k hudbě No Doubt a Don't Speak, to za váma posílám právě teď.

0: krátce, takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s námi na Hit Radio Kontakt i dneska. Nám to dělá velkou radost. Za malou chvilku budou ode mě ještě třeba Walk the Moon, Xindl X nebo Sia, tak na to určitě počkejte. No a po 12. hodině si už s naším Jirkou Plnářem odstartujete čtvrteční srdcovky. No, program máme nabitej, tak se mějte krásně, ať vám to v práci utíká a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Čau.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Slnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7 oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
3: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
4: V hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tiskru.cz. Náplně hned.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od dvou kusů za 28,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase mezi Libercem a Frýdlantem na úrovni Dětřichova bouraly dvě osobní auta. Na místě je policie, tak tady dávejte pozor. A s uzavírkou počítejte v Rychnově u Jablonce nad Nisou. V Ještěcké ulici probíhají stavební práce a silnice je neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla Šlechta na cestách.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po sérii dní s extrémními teplotami a silnými bouřkami nás čeká klidnější počasí. Do soboty převážně slunečno a denní teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů. V neděli se pak na většině území vyskytnou slabé přehánky, pouze výjimečně také bouřky. Vlna veder přinesla Česku také nový teplotní rekord, absolutní maximum. Teploty vzduchu je potvrzeno 41,9 stupně. Kde a kdy byla tato hodnota naměřená, rekapituluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
13: Tato rekordní hodnota byla naměřena v neděli 28. června na stanici Doksany v Ústeckém kraji. Padl tak dosavadní český rekord z roku 2012 a nová hodnota je dokonce o 0,2 stupně Celsia vyšší, než činí historický rekord Německa.
12: Výjimečné je také to, že tyto rekordní teploty byly naměřeny už v červnu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola pět českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Teď ještě pohled k nám.
2: Turnov si chce po roce vzít další úvěr. Loni si radnice půjčila 150 milionů a nyní chce získat dalších 100 milionů. Novou půjčku s desetiletou splatností potřebuje město na financování investičních akcí v příštím roce. Peníze jsou potřeba například na dofinancování sportovní haly nebo koupy areálu Preciózy na koňském trhu.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V Hejnicích je 21 stupňů, v Tanvaldu 19 a v Jablonném v Podještědí 22. Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno a teploty do 26 stupňů.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to máme nabité těmi nejlepšími hity. Na některé jste možná zapomněli, některé nemůžete dostat z hlavy. Baby D, Justin Timberlake, Guns N' Roses, taky Lana Del Rey. No, jdeme na to.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Aha, slyšíte správně. Hned první song, Formula. A DJ Visage. Ano, takhle startujeme poledne, tak se pojďte trochu hýbat. A hlavně si to užijte, tohle je první dnešní srdcovka.

0: Skutečné zvuky formulí. Je to tak, oslava Formule 1 na Hit Rádiu jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jako další srdcovka nás dneska čeká Lana Del Rey a její Summertime Sadness. Příběh lásky, ale i taky nešťastné lásky. Všechno v jednom létě, možná jste to taky někdy zažili. Tenhle song vydala v roce 2012. Mimochodem zajímavý je, že největší popularitu mu přinesl remix, který stvořil Cedric Gervais. Ano, ten dostal Lana Del Rey do všech klubů po světě a zvedl tomuhle songu extrémně popularitu. My si jako dnešní druhou srdcovku dáme ale tu původní verzi. Lana Del Rey a její melancholický hlas. Summertime Sadness jako jedna z nejstreamovanějších písní historie. Jdeme na to.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Posloucháte Hit Radio, další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, původně tuhle skladbu napsal člen Beatles Paul McCartney se svojí ženou Lindou v roce 73, a to pro film s Jamesem Bondem s názvem Žít a nechat zemřít. No a Guns N' Roses tomu pak dodali trošičku ostřejší zvuk. Další srdcovka, další song má na svědomí Justin Timberlake, Cry Me a River. Je to obecně považovan jako nejlepší rozchodovej song ever. No a byl napsaný pro Britney Spears. Tam mu potom jako odpověď a prosbu o odpuštění napsala a vydala song Every Time. Jo, lidský dramata někdy přináší skvělý songy. Další dnešní srdcovka, Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: ABG, Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, tohle byla další dnešní srdcovka. Skladba, která byla v devadesátkách obrovským hitem i na českých diskotékách. Je to tak, dočkala se desítek dalších remixů. Nejúspěšnější byl asi ten z roku 2000 od garážové skupiny Trick or Treat. A rozhodně vy, co si dobu devadesátek na diskotékách pamatujete, rozhodně jste ji tam slyšeli. To byla téměř poslední srdcovka. Ještě je čas na tu vaši. Je to tak. Ano, už za chvíli si dáme jednu z vašich srdcovek. Právě teď je tak ten čas, abyste mi napsali na 777-937-777, jakou srdcovku máte vy a hlavně proč. Může to být to, že vám prostě jenom vždycky zvedne náladu, může to být nějaká dávná vzpomínka, cokoliv. Tak pojďte, napište, jaká je vaše srdcovka. Do té doby Hozier nebo taky 100X.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
12: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hozier právě teď v éteru Hit Rádia City. Přeju krásné odpoledne vám všem, dobrou chuť, pokud právě obědváte, a je to tady.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Ano, čas na vaší srdcovku. Je to vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo, takže se omlouvám všem, kterým nesplním přání, ale vybrala jsem přání Verči z Bystřice pod Hostýnem. Ta píše, moje srdcovka je Is It Love od 24/7. Je to moje pubertální mládí. Tak prosím vás, dáme si 24/7, ale máte jediný úkol. Všichni si pojďte na chvíli vzpomenout a tak trochu se přenést do svého pubertálního mládí. To bude jízda.

0: Tohle jsou Krištof a Dominik Aládža, Půlnoční hřích. Posloucháte Hit Radio. Máme tady dneska zajímavé výročí, prosím vás, tohoto dne, 2. července v roce 1843, spadl v Charlestonu během velmi silné bouře z nebe krokodýl. Ano, opravdu, jsou o tom dochované zprávy. Tak jenom, ať už u vás teď padá cokoliv z nebe, jo, tak myslím si, že můžeme být rádi, že to nejsou krokodýly. Od nás za chvíli další hity One Republic, Benson Boone nebo Miles Smith.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
5: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: 21 Pilots. Lord. Dennis Wims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Miles Smith na Hit Radio těsně před 13. Za chvíli Jesse J nebo Calvin Harris, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, nehodu máme hlášenou v Novém Boru. V ulici Rumburských Hrdinů bourali dva osobáky, tak tam dávejte pozor. A v Janově nad Nisou se srazil osobák s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky, i tady projíždějte s opatrností. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Tiskru levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí podnikla bezmála 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
15: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
14: V prvním čtvrtletí obchodní inspekce uložila pokuty za 15,5 milionu korun. Na ministerstvo spravedlnosti přešlo v souvislosti s přesunem agent z úřadu vlády 16 zaměstnanců na tabulková místa. Dalších 11 úředníků bude pracovat na dohodu. 7 zaměstnanců nepřešlo. Ze Strakovy akademie se na ministerstvo přesunula problematika lidských práv, občanské společnosti a rovnosti žen a mužů. Prodej elektromobilů dosáhl v červnu nového maxima. Češi nových aut na elektrický pohon koupili přes 2150 a překonali tak dosud rekordní letošní duben, kdy šlo zhruba o 1700 aut. Podíl elektromobilů na celkovém prodeji aut v Česku ale stále zaostává za zeměmi Evropské unie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: T-Mobile převádí IoT senzory, které nasadil do jizerek při letošní jizerské 50 do letního režimu. Některé ze zařízení, které v zimě sledovaly sněhové podmínky, budou během léta využity k monitorování teploty vody v retenčních nádržích. Jako první bylo instalováno čidlo v retenční nádrži Dolina na Bedřichově.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Na severu Čech nás čeká odpoledne polojasno až oblačno, později večer pak bude oblačnosti přibývat. Teploty se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Doufám, že máte krásný čtvrtek, víkend za rohem a k tomu ty nejlepší hity. Teď Calvin Harris.

David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio. Mám pro vás motivaci, proč teď hned odejít z práce za svojí drahou polovičkou domů a oddávat se krásným věcem. Protože pokud chcete větší výplatu, měli byste údajně provozovat hrátky aspoň dvakrát týdně. Fakt? Podle řeckého výzkumu, ti, kteří soubloží dvakrát až třikrát týdně, vydělávají v průměru o 4,5% více, než ti, co se milují méně často. Jenom doufám, že to není tím, že ty, co vydělávají víc, tak mají na základě toho víc toho sexu, jo. Ale ne, řecký výzkum to říká takhle a Řekové jsou chytrý, že jo. Oni se hodně válej, odpočívají, spějí, takže tam to dává smysl. Údajně jste díky tomu celkově spokojenější a podáváte lepší výkony v práci. No tak pro vás velká motivace a pro vaše šéfy možná taky. Tak prosím vás, až vám šéf donese kafíčko, tak opatrně, aby v něm nebyla třeba Viagra. Další hity před námi, za chvíli Skript, Jeleni a teď už je tu Avicii.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Posloucháte Hit Radio, tady dohrávají Skript a jejich Superheroes. A pozor, i dneska můžete vyhrávat. Po 14. hodině nás čeká nepopulární názor a i dneska jednoho z vás odměním právě za váš nepopulární názor herním voucherem v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Ano, celý barák zábavy v centru Prahy, jo, a to svoje si tam najde opravdu každý. Čekají tam na vás několik pater her, Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek, taky se vrátíte zpátky do historie, a to pomocí moderních technologií. Ano, i to se dá. Spousta atrakcí pro děti, teenagery i dospělé, to znamená, ať už půjdete s celou rodinou, nebo s přáteli, s partou, všichni si to užijete. Voucher na vás čeká opět dneska odpoledne po 14. hodině, tak si to nenechte ujít.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
5: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
4: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
5: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
4: Nemám stan, karaván, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
5: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčí. Zooparkzelčín.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
9: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
11: Jady, jady, jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Jiří, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
1: Všimli jste si, že mimozemštění přistanou vždycky ve Spojených státech a většinou mluví anglicky. Tak já nevím, co proti té zemi mají. Tohle a mnohem víc dneska probereme v plném počtu s Jirkou Krupicou a Deňou Janečkovou na Hitrádiu Kontakt, protože dnes 2. července si připomínáme Mezinárodní den UFO. Tak za chvilku, čau!
0: Hitrádio Kontakt.

0: The Edge of Glory a Lady Gaga, posloucháte Hit Radio. Máme na světě dalšího malého génia. Malý belgický chlapec, prosím vás, dokončil v 8 letech střední školu a po prázdninách nastupuje na univerzitu. Takový malý Sheldon Cooper. Malý Lauren má podle rodičů IQ 145. Střední školu stihl za 2 roky. No, jo, no, někdo prostě je dobrý. Co je teda za mě naprosto fascinující? A zkuste se přeptat svých 8letých dětí, jestli budou souhlasit. Mladík totiž prohlásil, že jeho nejoblíbenějším předmětem je matematika, protože je rozsáhlá, zahrnuje statistiku, geometrii, algebru. To je fantastický. To je, jako má pravdu naprostou, jen bych teda řekla, že většina z nás právě kvůli tomu matiku nesnáší. Co ale určitě milujem, to je Avril Lavigne a dáme si ji už za chvilku.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jsou skvělí. Eva Farná a Miraj společně na Hit Radio těsně před 14. hodinou. Za chvilku Imagine Dragons nebo Pink, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Liberci na křižovatce ulic Nad Školou a Hrabětická budou probíhat práce na silnici a místo je neprůjezdné. A na silnici se pracuje na výjezdu z Kamenického Šenova směrem na Slunečnou a silnice je tady taky neprůjezdná. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stavební práce na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou ovlivní červencový provoz vlaků. Doplní mě mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
12: První fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem. Od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy na autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů.
11: Dálkové vlaky mohou kvůli snížené kapacitě jet se zpožděním. Omezení potrvají do konce července. Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40% více než loni za první pololetí. Hygienici zachytili nejvíce nemocných v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Svrab je kožní onemocnění, projevuje se intenzivním svěděním celého těla a červenými pupínky. Stovky hasičů dnes na jihu Francie stále bojují s několika požáry. Zásahy komplikuje silný vítr, sucho a vysoké teploty. Zásahy probíhají poblíž hranic se Španělskem a také severně od druhého největšího francouzského města Marseille. A teď ještě pohled k nám.
1: Jablonec nad Nisou má konkrétní plán, jak v příštích 3 letech posílit svou odolnost vůči dopadům změny klimatu. Zastupitelstvo města schválilo akční plán klimatické koncepce do roku 2028. Jde o plán, který ovlivní podobu veřejných prostranství, hospodaření s vodou, energetickou soběstačnost města i kvalitu života obyvatel.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Odpoledne bude na severu Čech polojasno až oblačno a teploty do 27 stupňů. Zítra většinou polojasno a o něco chladněji. Zítra naměříme maximálně 24 stupňů.
0: Krásné odpoledne, chvíli po 14. hodině s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku nás čeká nepopulární názor. Ale právě teď jsou tu Imagine Dragons a Bones.

Rádia. A je to tu. Slíbila jsem vám po 14. hodině jeden nepopulární názor. A mám ho. Je to takový názor, který možná naštve všechny rodiče s perfektně vyplněným prázdninovým kalendářem. Můj nepopulární názor je, že děti by se měly o prázdninách občas nudit. Ne trpět, ne být celé dny zavřené doma bez zájmu, ale prostě nudit. Koukat do stropu, vymyslet blbost, vzít klacek, udělat z něj meč, mikrofon nebo dálkový ovládání vesmíru. Pravdou je, že dnešní rodiče mají často pocit, že když dítěti nezařídí program, tak se lhali. Ale dítě není hotelový host s animačním programem, že jo? Naopak, když se začne nudit, tak mu v hlavě začne fungovat úplně jiný režim. Musí si samo říct, co budu dělat, s kým, jak. A to je skvělý. Je to skvělý trénink do života, protože pak v 35, když najednou jste třeba sami, tak se vám všechny tyhle věci v dobrém vrátí. Takže co myslíte? Je dětská nuda o prázdninách zdravá věc, nebo jenom elegantní výmluva rodičů, kteří už nemají sílu vymýšlet další výlet? Napište nám, kdy jste třeba nechali děti nudit se a co z toho vzniklo? 777 937 777. Souhlasíte s tím, že děti se mají o prázdninách občas nudit, nebo ne? Jeden z vás vyhraje voucher do House of Fun. No a teď už Metcon a Begin.

Jennifer Lopez na Hit Rádiu. Upřímně vůbec jsem nečekala, že u tohle se pak zasměju. Řešíme tady nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit, aby rozvíjeli kreativitu, aby se sami naučili se zabavit. A vesměs to vypadá, že se na tom shodne. Monča píše, dobrý den, ano, děti by se měly nudit, protože pak zapojí svoji představivost a vždy vymyslí činnost, která je baví a vydrží u ní hrozně dlouho. Píše taky Pavel, za mě je to správný, když dětem nedáme nálož povinnosti a zábavy. Moje dcerky, když se nudí, tak jsou právě kreativní a vymýšlí ty nejúžasnější věci. A z té největší nudy vznikne ta největší zábava a sranda. Pak píše třeba Terka, taky nemám pro děti perfektně naplánované prázdniny, myslím, že opravdu si děti zaslouží se občas i nudit. Plány se od toho, aby se denně hodinově měnily a trocha nudy ještě nikoho nezabila. Pravda, pravda. Taky píše Luca, určitě zdravá věc, samozřejmě se tam odráží to, kolik dětem je. My jsme to měli dost jiné, já osobně od 5 let zevlovala sama po vesnici, ale u každého domu seděla babka, která to měla v merku. Každý, kdo se někdy pohyboval v dětství na vesnici, ví, že tak to opravdu je. Vesměs všichni souhlasíte, akorát Láďa píše jedno varování, píše ahoj, tady Láďa, sice jsem už v té době nebyl dítě, ale měl jsem zlomenou nohu, nechodící sádru, tak jsem se strašně nudil a vznikly z toho dvojčata. Z toho vyplývá, že nemáte nechávat nudit své dospívající děti. Takže prosím vás, do jistého věku úplně v pohodě, od jistého věku na tu nudu hodně opatrně, abyste nebyli babičky, dědečci neplánovaně. Je to naprosto skvělý, díky za všechny reakce, pište dál na 777-937-777, jestli se mají děti nudit o prázdninách. Jednoho z vás už za chvíli odměním voucherem na 5000 korun do House of Fun.

0: je Ish. Vy posloucháte Hit Radio a Over the Rainbow. My tu řešíme nepopulární názor, děti by se měly o prázdninách taky nudit. A v podstatě to vypadá, že to je jeden z mála názorů, na kterém se shodneme téměř všichni, což je skvělý, samozřejmě, tak doufám, že tady po té debatě necháte ty děcka trošku se nudit, jo. Vy jste mi psali samozřejmě spoustu zpráv, děkuju za to. David třeba napsal, ahoj kačí, určitě, pak se totiž vymýšlí s kámošema ty největší pioviny, jsou z toho pak ty nejlepší zážitky a dom se chodí jenom najíst a vyspat. Jinak furt ta krásná lítačka po venku. Jo, je to tak, pojďme si říct, že takový to, jak já jsem třeba strkala ruku do mraveniště, to byla nejlepší zábava a nikdy na to nezapomenu. Píše třeba tady taky anonym, teda zatím ještě, čekám na jméno. My jsme se nudili tak moc, až jsme vymýšleli úplné nesmysly. Když si kamarádka zlomila nohu a dostala sádru, přišlo nám to strašně cool. Naložili jsme ji do vozíku a byli jsme přesvědčeni, že to chceme taky. I tu pak popis, co potom zkoušeli, tak prosím vás, děti, to doma určitě neskoušejte. A Soňa, výborně, díky Soni za jméno. No a samozřejmě jeden z vašich názorů, příběhů, taky odměním voucherem 5000 korun do House of Fun. Vybrala jsem dneska zprávu od Petry. Píše, ahoj, děti by se měly občas nudit, protože se pak donutí vyzkoušet nové věci. Moji synové se doma nudili, tak si šli uvařit. Udělali si domácí hranolky a smažák, pochutnali si. Říkám, kde je pro mě a manžela. A to prý neudělal, že to vaření je hrozná práce. Ano, takže nuda může přinést i trošku reality do života dětí. Takže Peťo, tobě za chvíli napíšu, gratuluju, voucher do House of Fun je tvůj a ten smažák bych si když tak taky dala. Další voucher zase zítra a za chvilku Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro panzány těstoviny při koupi od 3 kusů za 24,90 za kus a Kokolino Gel Wanderwash 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více info v restauracích.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slíbený Bruno Mars v éteru Hitrádia. Stále hledáme trenéra naší fotbalové reprezentace. Ono to nebude úplně jednoduchý najít někoho, kdo se dobrovolně k tomuhle přihlásí. Ale já si myslím, že bychom to měli vzít jako reality show. Tak my už tady hledáme všechno možné, že jo? Ženichy, nevěsty pro farmáře, talenty různého charakteru, jo? Tak proč nemůžeme udělat reality show Hledá se fotbalový trenér? A normálně se tam může přihlásit úplně každý. A nebo jenom dobře někdo, kdo k tomu má vlohy. To už nechám na těch, co to budou celý dávat dokupy, ale to by mohla být sranda, jo? Teď máme spoustu kontroverzních fotbalistů, že jo? Takže o zábavu nebude nouze, to, v podstatě to budou takový vyvolen 2-0, mnohem horší prostě. Co? Jako jestli mě slyší teď někdo, kdo by tohle dal dohromady, já vám klidně pomůžu. A hrozně bych to chtěla vidět. A myslím si, že celý národ, protože my máme rádi fotbal, by si tuhle přehlídku velmi užil. Hledá se trenér reprezentace. Za mě je to naprosto skvělá věc. A tady už jsou mandraže. A hledá se žena. Tak si to užijte.

0: a By Your Side. Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, děkuju vám za fantastický odpoledne. Doufám, že i vy jste se pobavili u našeho nepopulárního názoru. Moc díky, že jsme si tady spolu dali ty 3 hodinky. Já se pro dnešek loučím, za chvilku 15 hodin čeká vás vaše oblíbená odpolední show. Moc si to užijte, užijte si taky krásný čtvrtek, společně se slyšíme zítra večer v 18.00 u Hit Radia Classic. Dáme si opět to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nenechte si to ujít. Za chvilku další skvělý hity pro vaše uši. Jo, pokud máte chuť tančit, klidně tančete. Je to zdraví, zvedne vám to náladu. Mando Diao, Dance With Somebody, k tomu taky Ale Farben nebo Harry Styles. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl-kultura.cz a Facebooku.
7: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně v Liberci, v ulici U Slunečních lázní se srazila dvě osobní auta, počítejte, co mezi ním.
0: A pozor, v Jablonci nad Nisou, ve Smetanově ulici na křižovatce s ulicí U Přehrady jsou v sobě tři osobáky, počítejte tam se zdržením.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Máme 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Kurkartová. Česká obchodní inspekce odhalila, že obchody stále prodávají alkohol a cigarety mladistvým. V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhlo na 1700 kontrol. Pokračuje mluvčí úřadu František Kotrba.
9: Z toho 721 kontrola, to znamená téměř polovina, byla se zjištěním. Při 207 kontrolních nákupech jsme spolupracovali s figuranty mladšími 18 let.
8: Inspektoři v prvním čtvrtletí uložili pokuty za skoro 15,5 milionu korun. Zítra oficiálně odstartuje jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Zahájení nabídne úchvatnou show, o kterou se postará na 13 dronů, které nahradí původní ohňostroj. Prodej vstupenek odstartoval dnes dopoledne. Cena zůstala stejná jako loni, tedy 140 korun. Asi o měsíc dříve skončí opravy části dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Řidiči po úseku dlouhém 3,5 kilometru projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic pak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy úsekem řada lidí projíždí na dovolenou do zahraničí.
6: Fotbalový servis.
8: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující evropští šampioni Španělé. Jeden z favoritů turnaje změří v Los Angeles síly s Rakouskem, které prošlo ze skupiny po dlouhých 44 letech. Utkání začne v 9 večer. No a světový šampionát zná už také dalšího osmifinalistu. Po Kanadě a Mexiku postoupila i třetí pořadatelská země. Spojené státy v noci na dnešek porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0.
1: Na severu měříme aktuálně 24 stupňů Celsia, denní maxima se dneska šplhají na 26, během odpoledne čekáme jasno až polojasno.
6: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show s vámi Déňa Janečková a Jirka Krupica.
1: Dneska máme Mezinárodní den UFO, takže dneska to bude takový vesmírný a takový mimozemský, protože proč by ne?
0: Takže nám dneska můžete říkat Mulder a Scullyová, podíváme se taky na sci-fi, respektive sci-fi, jak je to správně, ale taky samozřejmě ty nejlepší hity. David Guetta, tedy svým Stones and I.

0: Stejně jako Olga Lounová, i já jsem velký optimista a já si prostě myslím, že ve vesmíru nejsme sami.
1: Já si to myslím taky. Jako vesmír je nekonečně dlouhý a velký, takže není prostě možnost, že bychom byli my ta jediná planeta, kde je nějaký život.
0: Hele, a myslíš si, že to je proto, že jakože je běžně nevídáme, protože prostě se s náma nikdo nechce bavit?
1: Je to možný. No a nebo jsou strašně daleko.
0: Jo.
1: Ale jako to je takový to téma, na kterým přemýšlíš ve 4 ráno, když nemůžeš usnout a prostě nedá ti to spát, ani boha.
0: Říká se, že muži na mimozemštěny myslí častěji, než si ženy připouští.
1: No, asi potvrdím.
0: A viděla jsi někdy něco podezřelého?
1: Hele, já si vzpomínám, když jsem jednou s mojí kamarádkou, až mi z toho tady spadly věci, protože jako měla jsem docela jako nahnáno, protože fakt jsem se bála. S kamarádkou jsme stáli před barákem, bavili jsme se a bylo docela pozdě večer, protože jsme šli pozdě z brigády. A já jsem se jenom tak koukala nahoru na oblohu a v té tmě vletěly jak kdyby prostě tečky, jak kdyby hvězdy, ale seřazený úplně za sebou, jako vyloženě čára. A vím, že jsem to potom hledala a možná jsem i našla, že to byla nějaká sonda nebo něco takového.
0: Starlink.
1: Starlink, jo, ale jako v mých 15, když jsem to viděla poprvé, tak jsem jako fakt jsem nevěděla, co
0: mám dělat. Rozumím, od té doby, co Elon Musk vypustil Starlink, což je vlastně takový jako vlak sond, který jede fakt za sebou, tak lidi opravdu začali psát vyděšeně, že to je UFO. A nicméně jako pozorování přibývá čím dál tím víc. Teď byly dokonce ve Spojených státech odhalené nějaké tajné jako dokumenty, kde by snad možná se mělo dozvědět něco o nějakých možná už proběhlých kontaktech. Je to strašně mysteriózní a nás zajímá, jak to máte vy. Viděli jste někdy něco podezřelého? Jste si třeba i jistí, že jste viděli UFO, jenom to nikde moc neříkáte. Pište nám to na WhatsApp.
1: 606 825 404.
0: A k tomu Cure.

0: Dani, sleduješ Wimbledon?
1: Já bych ho hrozně ráda sledovala, kdybych na to měla čas, takže nesleduju, jenom jakoby jsem v obraze, co se aktuálně děje. Maximálně.
0: A já musím říct, že to je podle mě jako úplně vrchol ženského sportu aktuálně, náš český tenis, hlavně tedy právě jako naše dámy, protože jich tam máme opravdu hodně a spousta z nich jsou jako skvělí. A právě aktuálně hraje Kaja Plíšková, hraje proti Ize Świątek, což je i aktuálně jedna z nejlepších světových hráček, vlastně vítězka loňského Wimbledonu. A jako zrovna sice Kaja jako prohrála první set, ale ve druhém setu vede 2-0.
1: No, ježiš. Já jako, mně se hrozně líbí na tenise ty outfity. Já prostě jsem typická holka, jo, a koukám se na to. A hrozně se mi líbí i ten sport, je to prostě, je to takový ženský, tohle, toto. Takže já se to pak zapnu určitě z nějaký reprízy, ale jako držím pěsti samozřejmě všem našim holkám. Já vím, že máme skvělý holky, to zase jako takovýhle barbar nejsem potom, jo.
0: Což budu mluvit teďka za všechny muže, kteří poslouchají. Nám se taky dost líbí ty outfity.
1: Mně je to úplně jasný, že byste takový.
0: Přátelé, pokud můžete, zapněte si Wimbledon, protože ten zápas je úplně neuvěřitelný. Kaja se rve jako lvice a myslím, že to je asi jeden z nejtěžších zápasů, který jí na tomhletom letošním ročníku čeká. Tak jí držme palce, třeba porazí prostě loňskou vítězku.
1: No a my držíme pěsti stoprocentně, i nadále.
0: A my posíláme další muziku. Už za chviličku třeba Alex Warren a Ordinary.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hitrádiu Kontakt, legendární už dneska Ordinary, doznělo. A my jsme se vás před chvilkou ptali, jestli jste někdy viděli UFO.
1: Píše Markéta, ahoj, manželová kolegyně, má v domě ducha. Kolegyně vykládala, co jim duch vyvádí. Například se samozaplo rádio, v noci cítila, že jí někdo dýchá za zády, různé předměty se hýbou, pes štěká na půdu, tam nikdo není a těch úkazů je opravdu hodně, takže jí věříme, že něco mimozemského tam asi mají. Markéta. Každopádně já bych se chtěla jenom zastavit u toho, že pokud i duch zapíná rádio a je to Hit Radio Kontakt, tak víme, že má dobrý vkus.
0: Je to přesně tak. Ano, ano, to jsou ti skvělí duchové. Na druhou stranu je to vlastně zajímavá myšlenka. Co když to, co opravdu považujeme, víš, jako za duchy, tak třeba duchové jako nemusí být a může to být opravdu působení jako mimozemšťanů na nás, na naši elektroniku. Takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, takže Market, moc díky
1: a
0: za
1: to. A co když to je jako v Toy Story? Jakože mimozemšťani jsou třeba, já nevím, teď koukám zrovna na dveře a ty víš, že dveře se jen tak sami nehejbou, ale jako jednou za čas je načapeš, že se hejbou. Víš, v Toy Story taky se, když se skouknul na hračky, tak se najednou nehejbaly. Chápeš, takže
0: dveře
1: hele, já úplně mám tady jako konspirační teorie šílený
0: takže
1: teďko.
0: Deňa dneska bude chodit a bude v každém kamínku hledat mimozemštěna.
1: Jako my se k tomu dneska dostaneme, každopádně já jsem se stěhovala, dneska spím sama, jo, v tom bytě, takže úžasný, takže dneska asi nespím, no.
0: Je pravda, že nejčastější historky když lidi jako vzpomínají na to, že byli uneseni mimozemštěny, tak jsou na to, že na nich dělali pokusy, aby zjistili, jako jak fungujeme my jako lidi. A já si říkám, když se dívám k nám do playlistu, víš, jestli třeba jedna z věd, kterou jim neřekli, mlčíš a svět je fany, záhadou.

0: Přátelé, Liberec má nový fantastický fotopoint s výhledem na Ještěd.
1: Nachází se na Špičáku a věřím, že tohle přelstí i ty schody u Technické univerzity v Liberci, kde mají fotku snad úplně všichni.
0: Já ještě ne.
1: Tak to nejseš. Chtěla jsem říct, kdo ji nemá, jako by nebyl. Protože já ji mám už z roku snad 2015 třeba a jako furt, i přesto, že tam nechodíš do školy, vlastně vůbec se nepohybuješ v téhle části města, tak přesně tam máš tu fotku, protože to je prostě hezký místo, ale tohle je ještě hezčí místo.
0: Je pravda, když jsi u té školy, že je skvělý, že na tom, na výrobě i návrhu se podíleli lidi z Liberce. Vítězný návrh totiž vytvořil student ze střední školy designu interiéru v Kateřinkách. A podle zadání bylo vytvořit návrh s motivem srdce a motem Liberec, řekni to srdcem. A co je zase cool, tak je to takhle dřevěné kolo, ve kterém je z epoxidové pryskyřice udělané srdce, to je taky z místní dílny. A co je boží, tak je to celé zasazené do žulového podstavce, který pochází taky tady od nás z Liberce.
1: Prostě v jednoduchosti je krása. Jo, není to nějaký jako hrozně přehrocený, je to jednoduchý, je to nádherný a úplně přesně z toho díky tomu krásnému výhledu.
0: Tak schválně, protože on tam ještě není dlouho. Kdo se jako první na našem WhatsAppu nebo na našich sockách pochlubí fotkou z tohoto nádherného místa, budeme moc rádi. Posílejte nám to a my vám k tomu posíláme další muziku. Dermot Kennedy, Kiss Me.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
4: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
5: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
4: A co jako?
5: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví a věnovat se mu pravidelně.
4: A co jako?
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
7: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
6: Super, a balakrylem natřeme futra.
7: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Raydalton, Blood Running. A přátelé, my jsme vám před chvíličkou prozradili to sladké tajemství o novém úžasném fotopointu s výhledem na Ještěd. Ale pokud byste chtěli vidět Ještěd každý den a neměli zrovna to štěstí, že byste ho viděli z okna, máme řešení.
1: Přesně tak, v IKEA totiž mají obrázky Ještědu.
0: Je to tak, já byl dneska v Praze v IKEA a viděl jsem to tam. Jak mají takové ty různé fotky, takové ty

0: milujete? Řekněte si teď sami tak jako.
1: Já jsem slyšela, že říkali, že jo. Já jsem slyšela,
0: že tam někdo bylo slyšet. Jo. Ano, ano, ano. Tak my vám, abychom přehlušili ten křik ano v celém Liberci, tak posíláme další muziku. Ella Henderson, Rudimental, Alibi.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně před Mariánskou horou směrem od Josefova dolu havarovalo tady osobní auto, skončilo po nehodině převrácené na boku. Během odklízecí práce počítejte s omezením.
0: Pozor taky na trase z Jeřmanic Hodkovic nad Mohelkou. Na silnici I35 blokuje pravý jízdní pruh, porouchané auto. Dejte tam pozor.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
8: Je 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Ceny pohonných hmot před víkendem vzrostou. Cenový strop u paliv půjde zítra nahoru o desítky haléřů. Litr benzínu se bude moci prodávat nejvýše za zhruba 1,40 korun. Za naftu pak motoristé zaplatí maximálně 7,30 korun za litr. Regulaci cen vláda prodloužila zatím do 19. července. Rezort životního prostředí uvolnil další 2 miliardy korun na protipovodňová opatření. Peníze pomohou například s úpravami koryt řek nebo stavbou retenčních nádrží. Dotace jsou určené obcím, správcům vodních toků a veřejným institucím. Za posledních 5 let šlo na ochranu před povodněmi přes 2,5 miliardy. Šumava letos eviduje vyšší počet zmyjí. Bohužel to potvrzují i časté případy uštknutí. V Plzeňském kraji hlásí záchranáři za poslední týden 3 případy. Všichni pacienti skončili ve stabilizovaném stavu v nemocnici. Na Šumavě se teď zmije objevují hlavně kolem Modravy a na Srní. Fotbalové Táborsko se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do naší nejvyšší soutěže. Šanci klub dostal poté, co Karviná stáhla své odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Aktuálně se čeká na reakci Artisu Brno, které chce mít jasno během zítřejšího odpoledne.
1: Aktuálně 24 stupňů u nás na severu, denní maxima se šplhají na 26. Máme polojasno, k večeru čekáme až vyjasnění.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt a s vámi stále Deňa Janečková a Jirka Krupica.
1: A vy, jestli máte doma kočku jako domácího mazlíčka, tak si ji hodně rychle běžte zkontrolovat a jenom tak jako ji pohleďte a zavřete radši všechny okna.
0: Aby se ve svém životě nedostala, tak říkajíc, na šikmou plochu, více už za chvilinku a taky ty nejlepší hity na severu Čech. Riha, Inap, Saš a jejich Rock My Body.

0: Přátelé, velmi unikátní věc se stala teďka nedávno v Děčíně Binově.
1: Já jsem vám říkala, abyste si zkontrolovali svoje domácí mazlíčky, především teda kočky, a zavřeli pro jistotu všechna okna, protože hlavně nechceme, aby se vám dělo podobná situace, jako se děla právě v Děčíně.
0: Profesionální hasiči z Děčína a dobrovolní hasiči z Jílové museli ve čtvrtek 30. června v noci vyjet ke kočce, která vypadla z okna a byla na šikmé střeše, takové, máme tady před sebou fotku, a prý teda naříkala, mňoukala o pomoc. Tak ji hasiči nakonec sundali přes střešní okno, zvířátku se nic nestalo, ale já si říkám, že je to dobře, když už se to stalo, tak je dobře, že se to stalo v noci, protože víš, kdyby to bylo přes den, tak by to byla kočka na rozpálené plechové střeše.

0: Přátelé, když dneska 2. července si připomínáme Mezinárodní den UFO, tak jsem se rozhodl, že vyzkouším trošku Deňu, jak je na tom s vědomostma, úplně základníma vědomostma, jako z různých světů z sci-fi.
1: To miluju, že jsi tam ještě zmínil takový to úplně základníma to. Já jsem guma na tyhle věci, jo, bych chtěla takhle se rovnou přiznám, takže uvidíme.
0: Což vůbec není ostuda, protože prostě ne každý je fanoušek sci-fi a já jsem se fakt snažil udělat to úplně jako úplně mega lehký. Tak přátelé, poslouchejte, ne, a zkuste si taky typovat doma.
1: To takhle, že to je úplně mega lehký, pak nebudu vědět nic a budu fakt jako za hloupost.
0: No dobře, je to těžký, je to strašně těžký.
1: No dobrý, tak já budu se snažit.
0: Tak, hele, 4 otázky, úplná rychlovka. Kolik dílů mají Hvězdné války? Jsou to 3, 6 nebo 9?
1: 9.
0: 9? Ok.
1: 9.
0: Někteří fanoušci by protestovali, ale samozřejmě oficiálně těch hlavních filmů prostě je 9. Správně. Tak vidíš to? Dobrý.
1: No dobrý, tak teďko už jsem klidnější.
0: A co potřebuje každý hvězdný cestovatel podle Stopořova průvodce po galaxii?
1: Co potřebuje každý?
0: Ale buď je to baterka, světelný meč nebo ručník?
1: Světelný meč.
0: Je to ručník.
1: Mně se líbí světelný meč.
0: Mně taky. Ale je to ručník. A dobře, další otázka. Goa'uldové jsou bytosti z Hvězdných válek, ze Star Treku nebo z Hvězdné brány?
1: Jsem chtěla říct Pána prstenů, tam se mi to líbilo. Z Hvězdných válek bych řekla já.
0: Z Hvězdných válek. Oni jsou taky trošku červy, jako ve Hvězdných válkách je Jabba Hutt, ale to jsou takový malý červy a jsou z Hvězdné brány. A teď poslední, teda ještě zůstaneme, vrátíme se zpátky k Stopařovu průvodci po galaxii, protože tam je položena otázka, je tam takový super počítač, který mnoho desítek milionů let prostě vypočítává odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. V tom filmu, no i v těch knihách ta odpověď zazní. Víš, jaká je odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec? 42.
1: No, to bych řekla třeba palačinky.
0: Přesně takhle absurdní to je. Přátelé, jak jste odpovídali vy? Trefili jste se alespoň jednou, napište nám to na náš WhatsApp.
1: 606 825 404.
0: Ale vidíš, jako, jsi na tom dobře.
1: Snad třeba posluchači, vy nejste takový gumy jako já.
0: Ne, dobrá zbyla. Já jsem na tebe pyšnej. Posíláme další muziku. Lady Gaga a Abrakadabra.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
7: Hejnické slavnosti. Víkend 4. a 5. července v Hejnicích. Hudební festival. René Dank, Michal Horák, Like It, We Are Domy, nebo Vojtáno. Tradiční jarmark a Luna Park. Kino, historický motoráček, chůdaři, skvělé jídlo a pití. Vstupné je dobrovolné. Na Hejnické slavnosti 4. a 5. července vás zve generální partner akce společnost Knorr Bremse.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass. Carglass vymění.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s...
12: Tisku.cz Náplně hned.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Je to tak, přátelé, život je krásný, jak zpívají Krištofové na Hitrádiu Kontakt. A přátelé, před chvilkou jsem tady trošku zavařil denní mozkové závity, protože jsem ji vyzkoušel z velmi těžkých otázek ze světa science fiction.
1: Ráda bych řekla, že jsem se to naučila za tu chvíli, co vám hrály songy, ale nenaučila. Kdybyste se mě ptal znova, tak bych znova nevěděla.
0: Ale já myslím, že ale ten čas strávený se mnou z tebe ještě jednoho dne toho nerda udělá. A ptali jsme se vás, jak jste na tom byli vy, jestli jste tak jako typovali více správně, méně správně, a je super, že to je tak jako něco mezi. A píše třeba Pavel.
1: Pavel napsal, že dal jednu správně, to znamená, že to má stejně jako já. Věděl těch 42, zbytek jsem spíš typoval, sci-fi není úplně můj vesmír. Ano, děkuji, Pavle. Nenechal mě v tom sám a hnedko se cítím o něco líp.
0: Mě hrozně pobavil Tomáš, který je očividně mojí krevní skupiny. A tohle bylo konečně něco pro nás, co jsme vyrostli na sci-fi. Ručník, Goaudi i odpověď 42 byly jasné. Jen jsem se zarazil u Star Wars, protože těch filmů je dnes tolik, že jsem nevěděl, jestli myslíte hlavní ságu nebo úplně všechno, co kdy vyšlo. Tome, máš pravdu, mohl jsem tu otázku lépe specifikovat.
1: Tome, děkujeme za tuhle specifikaci, vůbec nevím, o čem mluvíte, každopádně kluci, doufám, že jste to užili takhle společně. Já si budu hezky s Pavlem povídat dál o tom, že vůbec tomu nerozumím.
0: Přátelé, před námi další skvělá muzika Pet Shop Boys a jejich West End Girls.

0: Nerdí okýnko v rámci dnešního dne UFO máme za chvíli za sebou, ale trošičku u něho jako zůstaneme. A protože za zhruba tři čtvrtě roku nebo necelého půl roku vychází GTA 6, což je prostě jedna z nejočekávanějších her posledních 10 let třeba. Fakt to bude velká věc, taky to bude velmi stát ta hra, má to být jedna z nejdražších her, která kdy jako vyšla, protože fakt na ní čekají úplně všichni. A teď si představ modelovou situaci, ty jako nenerd prostě, úplně nehráčka, vůbec ti to jako nezajímá tyhle věci, ale tak si představ modelovou situaci, že máš doma jako přítele, který prostě jako nemusí být ani nerd, prostě to GTAčko je tak velká věc, že to bude hrát úplně každý chlap, prostě, úplně každý. A teď si představ, že by za tebou přišel a řekl, fajn, hele, mám tady smlouvu, kterou spolu podepíšeme a v té smlouvě bude napsané, chci 10 dnů od vydání GTAčka na hraní. Nebudeš po mně v té době chtít žádné jako domácí práce a nebudeš se mi vysmívat za to, že to je prostě jako, nebudeš se mi ptát, jestli nehraje už moc dlouho, nebo že to je jenom hra a podobně. Nebudeš mi chodit před televizí a pak tam ještě byl jeden bod. A případně nějaké jako mazlení, tulení nebo pusinky, tak jenom v momentě, kdy jako splním misi.
1: Tak to
0: a pozor,
1: bych...
0: ale pak byl poslední bod. Pokud mi přispěješ aspoň polovinu na tu hru, tak můžeš jeden z těch třech bodů zrušit.
1: Úžasný, tak to bych podložila další smlouvou a tam by bylo, myslím si, že každá žena moc dobře ví, co bych tam napsala. Takže vařit budeš ty třikrát týdně, místo ani jednou, budeš uklízet a hezky to. Jo, musíš prostě tu rovnováhu tam dát do toho, prostě jako hraní her. To jako se nevyžaduje takový volno.
0: Dobře, takže ve tom případě, kdybys měla napsat takovou smlouvu, tak na 10 dnů k nám přijedou moje kámošky a ty nás budeš vole obskakovat prostě, jo?
1: Ne, to já se radši obskáču sama, protože chlapi to neumějí.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Tahitské léto a popol z Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Hit Radio.
11: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Kontakt.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: A oni jeli turné k albu From Zero. A to turné skončilo teď.
1: To je dva roky. Já jako jsem obdivovala vždycky interprety. Celkově nejenom na těchhlech dlouhých tour, ale i třeba, co bylo jenom jako tour třeba na dva měsíce. Já jako nechápu a jako skládám veškerou jako poklonu k ním.
0: Je to tak. Těžký život muzikanta, i Ohnoutí o tom zpívají. Nicméně, co je ještě jako zajímavé, tak nejenom, že skončili turné, ale Emily si na tom turné našla holku. A teď se s ní jako pochlubila konečně na sociálních sítích.
1: Wow, takže big ending prostě.
0: Tak,
1: big ending,
0: tak.
1: Happy ending hlavně teda tak, pro Emily.
0: Tak, takže jsme rádi za Emily, nejenom, že má nový job, ale má i novou holku, je to skvělý.
1: Je to parádní, já jí to přeju a samozřejmě doufám, že budou vydávat další hudbu.
0: No to, ano, to doufejme, že jí neodvede, že to nebude novodoba jako ono.
1: A třeba by mohli zpívat spolu, jako.
0: Je, a to bylo dobrý, nějaký ještě duetíček.
1: No.
0: Je, mega jo, mega jo.
1: No, Linkin Park, prosím vás, ozvete se nám na náš e-mail, děkujeme.
0: A když tak booking Jirka Deňa, jsme tu pro vás, teď už Mark Ambrose.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně před Mariánskou horou směrem od Josefova dolu havarovalo tady osobní auto, skončilo po nehodě převrácené na boku během odklízecí prací, počítejte s omezením.
0: Pacha v Liberci na křižovatce ulice Nad školou a Hrabětická, budou tady probíhat práce na silnici a místo je neprůjezdné.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Ceny dálničních známek s velkou pravděpodobností neporostou. Řeší to teď poslanecká sněmovna. Kolik budou tyto kupony stát, jestli zákon vejde v platnost, řekne za ministerstvo dopravy Filip Medelský.
10: Roční dálniční známka by měla stát 2570 korun, 30denní dálniční známka 480 korun, 10denní dálniční známka 300 korun a jednodenní dálniční známka 230 korun.
9: Změna by se měla projevit od ledna příštího roku. Stát v prvním pololetí vybral na daních skoro 790 miliard korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob. V absolutní částce se pak nejvýrazněji zvýšilo inkaso daně z přidané hodnoty. Lidé v Česku stále nejvíce věří hasičům. Ukázal to aktuální průzkum agentury STEM, podle kterého se na dalších místech umístila policie, Česká národní banka nebo armáda. Nejmenší důvěru pak mají stále členové vlády, kterým věří jen třetina veřejnosti. Tenistka Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do třetího kola Wimbledonu. Turnajová 21 dnes na londýnské trávě porazila 18-letou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra Bousková narazí na Rusku Samsonovovou.
1: Zítřejší nejvyšší teploty se budou pohybovat od 20 ke 23 stupňům. Čekáme zmenšenou oblačnost, jinak polojasno až oblačno přes celý den.
0: A v noci na zítřek teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům Celsia, pokud jste vyrazili někam na léto na hory. Tam čekáme 11 až 8.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, pokračuje odpolední show s Dénou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
1: My se v tuhle hoďku podíváme na to stěhování, jo? Já to tady chci zmínit, chci se taky pochlubit trošku a říct nějaký svoje pojmy, dojmy.
0: A ona, jestli jste si to ještě nevšimli, Déňa se stěhovala a stěhovala se poprvé, tak to probereme už za chviličku. Na to si počkejte, bude to stát. Za to do té doby činasky.
11: Hit Radio. Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem

0: Miley Cyrus a End of the World, Féteru Hit Radia Kontakt, takhle skvělý kousek jsme si společně užili, ale teď si pojďme užívat moje vyprávění o stěhování.
1: Pojď.
0: Ne, ono není moc co vyprávět, každopádně já jsem se stěhovala jakoby poprvý takhle pořádně, jo, protože poprvý to bylo do Řecka, kdy jsem se musela zbalit do jednoho kufru a nebylo to úplně ideální, každopádně i to dokáže být docela takovej jako hack, nebo ne hack, ale skill na to zbalit celý svůj život do jednoho kufru, ale tady ne, tady jsem musela zbalit opravdu úplně všechno a ještě to nemám úplně všechno hotový, ale na co jsem přišla, že my ženy prostě, a nevím, jestli vy to máte taky, ale já nepůjdu prostě z auta dvakrát, nebo do auta. Víš, že když si převezu věci a mám jich tam prostě plný zadní sedačky, tak je prostě vezmu najednou. Jo, a taky na to doplatili některé věci, něco se trošku porozbilo, ale není to zase taková velká škoda, prostě já jsem si aspoň ušetřila jednu cestu.
1: Je pravda, že ano, a ještě my chlapi, když stěhujeme, tak nejenom, že jako se snažíme ušetřit kroky samozřejmě, ale ještě jako víš, že tak, hej kámo, máš už fakt plné ruce, ne, to ještě to unesu, mm-hmm. To v pohodě.
0: Mm-hmm, já to dělám i s nákupem teda, upřímně, což jsem si včera taky potvrdila, první velký nákup do Nový Lednice, jo, je toho potřeba hodně, a 4 velký obrovský těžký tašky, prášek na praní a tak podobně, jo, takže to nejsou úplně takový ty lehký věci jako koření a všechny 4 jsem vzala prostě.
1: A víš, že jsou firmy, co ti to dovezou až ke dveřím?
0: A vím, ale já prostě jsem jako samostatná, že
1: jo? Jo, takže samostatná, jsem emancipovaná, přestěhovala se sama s kamarádkou, já vím, jako
0: Ano, takže jako já jsem na sebe pyšná, potřebovala jsem se s tím tady pochlubit, ale stále mě, nebo zajímá mě, jak to máte vy třeba se stěhováním. Jestli víš, jestli si to lidi postupně tak jako rozdělujou do více dnů, nebo jsou nejradši, když to vezmou všechno najednou a hodí to tam všechno na kupu a hold prostě pak tam přežívají.
1: Tady je obrovský rozdíl mezi náma dvěma. Já se stěhoval v životě už 20krát a bez srandy. A právě když jsem se stěhoval jako ze startu, jako poprvé, po druhé a takhle, tak přesně jsem si zbalil batoh, vzal 2 igelitky a to byl můj majetek a šel jsem prostě. Byl jsem dobrý. Pak se časem, víš, ten život začne nabalovat, jak ten, ta kulička, jak ten brouček to tlačí před sebou. A pak už je to tak, že prostě fakt jako potřebuješ dodávku, 2 dodávky a hromadu kámošů. A no, já to třeba úplně nesnáším už teďka, já bych nejradši jako šneček si to tahal celý život na zádech. Jak to máte vy? Říká se, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Někteří to říkají, já bych teda radši se stěhoval znova. Ale tak jak to máte vy? Napište nám na WhatsApp.
0: 606 825 404.
1: My už se moc těšíme, k tomu vám posíláme muziku. Shakira, její zůň.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt a my jsme před chvilkou otevřeli s Deňou téma stěhování, protože Deňa to má teď aktuálně čerstvě za sebou. A já musím říct, že mě třeba na stěhování nejvíc jako vadí to balení a vyvalování. Mm-hmm. Že to samotné tahání věcí je vlastně pohoda a ještě víc si u toho připadám jako chlapák, co všechno zvládnu unést, ty svaly, jak jsou napumpované, jak si připadám jak po fitku, ale to balení a vybalování je úplně nenávidím.
1: To balení mi vadilo, ale vybalování do toho novýho, víš, jako že si to znova hezky uspořádáš, tak to mě bavilo.
0: Ještě teda, jako, jak jsou stěhovací firmy, já bych chtěl, jako, aby byla firma právě, co to za mě zabalí a vybalí. To mi stačí, já už to převezu,
1: jo.
0: To je dobrý.
1: Já si to převezu, já si to vytahám, ale prosím vás, vybalte to a zbalte to. Tak. To by bylo úžasný.
0: A úplně mě potěšil tady Martin, co píše ze Semil, což bude možná stejný Martin, se kterým jsem souzněl minule, ale to je jedno. Píše, za mě platí jediné, nejlepší je stěhování někoho jiného. Přijdu pomoct, dám si pizzu, zasmějem se historkám nad krabicemi, ale když mám balit vlastní byt, najednou přemýšlím, jestli by přece nebylo jednodušší postavit nový dům. Marťo, mega jo, já prostě svý kámoši stěhuju strašně rád a oni potvory jsou všichni furt jako na stejném místě.
1: Mně se líbí zpráva od Lenky, která napsala stěhování nesnáším. Člověk při něm najde věci, které 10 let nehledal, ale zrovna to, co potřebuje, zmizí.
0: Yes.
1: Ale já bych k tomu ještě dodala to, že když i když najde ty věci, které 10 let nehledal, tak je najednou strašně potřebuje.
0: Ano, ano, nevyhodíš.
1: Takže já se do některých krabic, který ani nevím, že jsem měl, tak jsem je musela vyhodit, ani jsem se do nich nemohla podívat prostě.
0: Já mám u svojí mámy v garáži asi 6 krabic věcí, které jsem třeba 15 let neviděl. Já ani nevím, co v těch krabicích je, ale když po mně chce, ať to protřídím a vyhodím. Ne, to je moje dětství.
1: Jsou moje věci,
0: jo, vzpomínky,
1: jo,
0: prostě. Ne.
1: Já jsem teďko měla stejný problém s mýma dresama, který jsem měla na tancování a taky mi říkali, vyhoď to, ježišmarja, taky ty už to nebudeš potřebovat, nebo to někomu daruj, že jo, nějaký malý holčičky, budu mít z toho určitě, no ne, prostě, to přesně moje, já to nedám.
0: Přátelé, Tom Walker už za chvilku.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
4: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v rádiu klubil, že máš přes 100.
4: Co jako?
3: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb,
4: jako?
3: Který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
4: Co jako?
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: V hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete
13: si. Tiskru levně. CZ. Náplně hned.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio. Heck, can someone...

0: Golden, Féteru Hit Rádia Kontakt. Tuhle skvělou pecku všichni dobře známe a všichni si ji užíváme. No ale před námi už je další kousek a mě osobně tenhle kousek prostě připomíná jako to, že se blíží už ten víkend. Jo? Má to něco do sebe, má to takový šmrnc prostě, který vás donutí si zatančit, zároveň si zaspívat a zároveň si i zavzpomínat. Protože před námi je Silver a Forever in Love.
1: A je to taková vlastně i taneční jako festivalovka, takže člověk se může aspoň roztresat před tím, než vyjede na některý z mnoha festiáků. Teď zrovna jeden takový taneční festiák probíhá v Ostravě, ne úplně malý, ale festivalu je před náma tolik, že kdo by chtěl být, tak může být vlastně celé léto nepřetržitě na nějakém festiáku.
0: Jo, jako jedno na druhý. Živá hudba, to je něco neskutečného. Yes. Jako, ať už je to úplně cokoliv, tak jako vždycky si ten člověk dokáže do toho vcítit a dokáže si to užít. Ale my se to teď užijeme tady.
1: Je to tak. Přátelé, Silver, Forever in Love, jenom pro vás.

0: 17 hodin 42 minut, to je aktuální čas, vyladíte Hit Radio Kontakt, doznívá Kamrad Feel Alive a vy jste ti nejlepší posluchači na světě.
1: A my jsme to nejlepší rádio na světě, který můžete poslouchat, protože jedeme non-stop a to samozřejmě i po dnešní 18. hodině, kdy si užijete 3 hodiny skvělých hitů z Hit Radia Classics společně s Kačkou, takže to bude stát za to a já věřím, že ať už vás dneska čeká zase třeba nějaká grilovačka, protože počasí nám přeje, tak tohle je ideální společník takhle na večer.
0: Je to tak, protože ten výběr muziky, který tam každý večer zaznívá, je naprosto to neuvěřitelný a já se nad tím dojímám pokaždé, když to poslouchám.
1: Já si vždycky vzpomenu na něco, na co jsem si dlouho nevzpomněla a pak si to jedu.
0: Je to tak, je to tak. Přátelé, tak si to užijte už dneska po 18. hodině.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
5: Tak oslnivě stylová a konečně v České Lípě okamžitě k vyzkoušení u Autodorda. Nová Omoda 7, oslnivě stylová, až 90 km čistě na elektřinu, kombinovaný dojezd až 1200 km a výkon 275 koní. Více technologií, komfortu a svobody. Nová Omoda 7, oslní i vás. Vyzkoušejte ji u nás. Autodorda.cz.
6: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více info v restauracích.
10: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen pro vás.

0: Rádio. Hit Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

i tak trošku labutí píseň dnešní odpolední show. Přátelé, mějte se krásně a spolu se uslyšíme zase v úterý, zítra s Déňou a já už se moc těším. Tak čabás!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servisy na severu Čech. Řidiči pozor, před Mariánskou horou směrem do Josefova dolu havarovalo osobní auto a skončilo na střeše. Pozor taky v Liberci na křižovatce ulic Nad školou a Hrabětická, budou probíhat práce na silnici a místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Přelci Daňková. Transfuzní stanice se během léta potýkají s nedostatkem dárců krve. Těch chodí v tuto dobu jen polovina. Může za to také cestování. Lidé jsou na dovolených, ale po návratu z některých zemí platí až několika měsíční karanténa. Po návratu z Egypta nebo Maroka jde o 3 měsíce. V případě Dominikánské republiky je to až půl roku. Prezident Petr Pavel tím, co dělá a pokud poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro Deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Pavel podle premiéra dělá kampaň za své znovuzvolení. Bouřky a deště, které prošly přes Česko, výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude, značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Na 10% území Česka stále panuje extrémní sucho. Marie Bousková se po třetí v kariéře probojovala do 3. kola Wimbledonu. Turnajová 21. dnes na londýnské trávě porazila mladou Italku Grantovou 7-5 a 6-3. V boji o osmifinále zítra narazí na Rusku Samsonovovou.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: V průběhu noci skoro jasná polojasná obloha, od severozápadu na frontě přechodně více mraku a slabý déšť. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů a přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností. V jihovýchodní polovině území většinou pod mrakem a doznívající déšť. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
9: 18. hodina odbyla, je to tady, startujeme další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju pohodový čtvrtek.

1992, nedaleko Santa Barbary, tehdy Angliky Joe, americká partička, vydala singlovku Everything About You. Tohle odstartovalo dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. No a teď Kool & The Gang. Partička, která má na triku dvě ceny Grammy, taky hvězdu na hollywoodské Walk of Fame. No a v roce 2024 byli dokonce uvedeni do rock'n'rollové stíně slávy. My si od nich právě teď na Hit Radio nabídneme Cherish. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Tak mějte pohodový den.

0: hodně roztančená, hodně energická, hodně pozitivní je Kim Appleby. Tohle je hitovka, která neumírá. Don't worry. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. A co bude dál? Tak taky další dáma, česká, Anaka. Nebe, to je jeden z těch největších hitů, který v kariéře naspívala a který pro vás máme v Hit Radio připravený. Playlistu nabídneme taky Brandy a Ray J a nebo Eric Carmen, Hungry Eyes. I na to se můžete těšit. Velká romantiárna už je za pár minutek tady na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle to už je legendární písnička Another Day in Paradise. Originál pochopitelně od Phila Collinse, to se psalo rok 1989. A každopádně v roce 2001 nový zvuk a taky nový život této písni vdechla dvojice Brandy a Ray J. Tak tedy Another Day in Paradise v této verzi jsme připomněli teď na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Klasik, který nás vrací zpátky v čase. My lovíme v hudebním archivu, nacházíme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tohle je další důkaz toho, že hudební archiv je skutečně nekonečný. A další velký poklad, Rick Astley, Together Forever.

0: tak to je legendární Tom Petty a skupina Heartbreakers Into the Great Wide Open. Legendární věc. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z minulosti. My pro vás máme jedno hvězdné jméno za druhým. Pokračovat totiž bude fantastická švédská partička Roxette a silný hlas Marie Fredriksson v písni Spending My Time. Velká romantika, taky velká pohoda. Je to pro vás máme do příštích minut. Stejně jako Vanessa Amorosi nebo Mariah Heat. I to je projekt, který v playlistu nesmí chybět. Tak takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. Tohle byla Martika, která nás dovedla k 19. večerní.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Nachystaná partička premiér. S vámi Michal Pospíchal.

Self-Control, to je hit, za kterým stojí Laura Branigan. Tohle byl jeden z nejikoničtějších popových hitů 80. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 1993. V jeho závěru švédští Basic Elements obohatili hudební scénu i singlovkou The Promised Man, která se v roce 1994 objevila taky na jejich desce Basic Injection. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: jste určitě poznali, Gorillaz i takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. A v příštích minutách vyrazíme se do Itálie za zpěvačkou Sabrinou, výraznou postavou hudební scény, zejména z konce 80. Na triku má řadu hitů, my si dáme Boys od Everlast, to bude What is Like. Jo, velká pohodička, na tohle se můžete těšit. V plné parádě už je za chvíli. Dobrý večer z Hit Rádia.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 tisíc korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

stomp your feet.

Tohle jsou nezaměnitelní Imperio, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme, možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry i jazyky, ten další je v podstatě takovou kombinací česká skupina Monkey Business a jejich anglická věc My Friends.

0: Uncle Melis, tohle jsme hráli na Hitrádiu. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Klasik. I s touhle opravdovou klasikou. Krásná věc, znáte ji z Lvího krále. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tohle se nikdy neoposlouchá. Tak v kompletním znění na Hitrádiu ještě do konce této hodiny.
1: Už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
4: Prémiový vzhled, technologie, výbava bez kompromisu. A cena? Ta vás překvapí. Omoda a JQ. Moderní SUV a crossovery nabité technologiemi, bezpečností a komfortem. Značka, která dobývá svět, nyní přijíždí i do České Lípy. Navštivte auto Dorda na sídlišti Špičák a poznejte Omoda a JQ na vlastní kůži. Omoda a JQ. Za ceny, které mění pravidla. www.autodorda.cz.

0: Milénia na Hit Rádiu.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer přeju.

Tohle je rodačka z Detroitu, Diana Ross, která svou kariéru začínala v dívčí skupině The Supremes. Na Hit Radio jsme si teď nabídli něco z její solové tvorby, hitovku Chain Reaction. Čtvrteční večer je v plném proudu, už jich máte Hit Radio Classic. To je plné těch největších hudebních vzpomínek a pro některé nemusíme cestovat ani daleko do zahraničí. Zajedeme si teď jenom kousek na Slovensko. Palo Habera, postava, kterou určitě dobře znáte a dobře, budete znát i písničku, kterou dodnes hraje se svou skupinou Team. A víte co? Palo si ji rovnou představí sám.

0: Tohle je legendární Sting, jeho nezaměnitelný hlas jste určitě poznali. Hráli jsme si All the Time. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Robin Gibbs s hitem Juliet, dokonce Pink Floydi jsou na chystaní Another Brick in the Wall. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní, tak díky, že ladíte.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Hit Radio.

Slibovaní Pink Floyd. Jo jo, taky tohle jsme vám hráli na Hitrádiu Another Brick in the Wall. A teď něco rychlejšího. Pamatujete si na španělskou partičku Láskeča? Tu dali dohromady tři sestry, Lola, Pilar a Lucia, dcery významného španělského flamenco kytaristy, který se říkal El Tomáce. Od toho právě vznikl ten název skupiny Láskeča. Absolutní zlom kariéry přišel v roce 2002. Vydali tehdy jeden z nejzásadnějších letních hitů roku, který zní pořád naprosto skvěle. A serehe. Tak jdem na to. Ladíte Hit Radio.

0: Nana Lonely, to je v podstatě taková charakteristika roku 1997. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Přitvrdíme. Na Hit Rádiu už za chvilku vyrazíme taky směr Finsko. Prostor dostane skupina Rasmus s legendárním kouskem No Fear. Nebude chybět ani Erik a Barbara s hitem Sen. I to do konce hodiny určitě stihneme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tak to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a z období milénia. Vám budeme hrát zase zítra mezi 18. a 21. hodinou, tak si nás nalaďte, pokud chcete zažít opravdovou chvilku nostalgie. Za chvilku na Hit Radio další skvělé hity U2, Jelen, Rieb, DJ Snake, to je jenom malý výčet toho, co vás čeká. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.

měsíc schoval tvář. Vášeň se mění v kalendář.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: I've been watching you.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.